0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám moc se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou policii plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát třikrát otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle oka. Jako oko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme ta králičí stehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, jo. Jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jdu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak jsem říkal, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Takže spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam

0: spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
1: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
0: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
1: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
0: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
1: Tak co bychom si třeba namíchali?
0: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
1: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
0: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
2: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí, ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku a takové.
1: No to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu. Pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovirok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být. A je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdříve musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samcem byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolu.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese nebo toho krásného řemesla nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Můžu ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne a dostala jste to vysvětlení, protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Mm-hmm. Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení. S Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom velmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounské péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, jsi těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Perninku začala stavba nové retenční nádrže pro lyžařský areál u nádraží. Správa Šumavského parku připomíná turistům, že koupání v ledovcových jezerech je zakázané. V Česku zatím letos zemřelo dvakrát více motocyklistů než loni. A dnes čekejte zataženo přehánky nebo i bouřky, místy i silné teploty až 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Český areál v Perninku pokračuje v dalších investicích do svého zázemí. Dělníci tam začali budovat retenční nádrž. V zimě má zajistit vodu pro zasněžování a během léta nabídne prostor ke koupání. Provozovatelé chtějí využít vytěženou zeminu taky pro stavbu dětského cyklotrailu, říká majitel areálu Vladimír Bruna.
2: Chceme, aby ta nádrž měla co nejvíce přírodní charakter, takže ten břeh bude zpevněný, aby se odkaďkoliv dalo vstoupit do vody, ale nebude tam vidět žádná folie, budou tam kameny a mělo by to být zasazené do krajiny.
0: Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Dodává taky, komu můžou lidé koupající se v jezeru uškodit.
3: V jezerech je velmi citlivý ekosystém, jsou tam velmi vzácné druhy kytek, jako jsou například zevar úzkolistý nebo šídlatky, a vlastně ty zrovna rostou v těch příbřežních oblastech, které můžou lidé mechanicky poškodit.
0: Za koupání v ledovcových jezerech můžou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pak pokuta až desetinásobná. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Porota udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé Hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sport. Kanoista Václav Chaloupka skončil druhý v úvodním závodu světového poháru ve vodním slalomu v Tacenu. Mistr světa z roku 2021 nestačil jen na Slovince Žigulín Hočerava. Počasí. Dnes čekejte postupně zataženo četné přehánky nebo i bouřky. Odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek, večer opět zataženo deště i bouřky. Místy můžou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou dobré až velmi dobré, aby ho zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme zatím hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno z Karlových Varů. Neděle 31. května otevírá na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary své ranní vysílání 5 hodin a 5 minut. Tak vás pěkně zdravím. Lenka Poláková vám přinesla ranní porci novinek, alespoň co se týče zpravodajství, a já vám přinesu ranní porci hudby, zajímavostí a všeho možného, co jsme si pro vás v dnešní směně zase připravili. 151. den letošního roku máme, je to Světový den bez tabáku. Tak přátelé, jestli jste si už stihli dát ranní kafíčko a cigárko, možná je na čase to změnit. Na dnešek totiž, jak už jsem říkal, připadá právě Světový den bez tabáku. Budeme se proto bavit o rizicích kouření a taky o tom, jak s tím skoncovat. Tak si na to počkejte, ještě v této půlhodince nabídnu podrobnosti. Ale něco příjemného nás bude doprovázet až do té doby Martin Maxa, Věra Špinarová nebo třeba Anaka. Zaměříme se i na počasí a přidám pohled do kalendáře. To nás čeká v nejbližších minutách. Společně, co vás každého zvlášť to netuším, ale doufám, že i to bude příjemné.

Věra Špinarová nás pozvala do Grand Hotelu u Tří strun a já vás teď už zvu k pohledu do kalendáře. V 5 hodin a 12 minut je správný čas podívat se, kdo má dnes svátek, tak já tak činím za vás, pokud jste to ještě nestihli a vězte, že dnes slaví svůj svátek Kamily. Kamila je jméno latinského původu, označuje osobu vznešeného původu vhodnou pro kněžskou službu a pochází samozřejmě z mužského jména Kamil. Mezi známé Kamily můžeme zařadit určitě herečku Magálovou, hlasatelku a moderátorku Moučkovou, zpěvačku Níveltovou a nebo třeba herečku a dabérku Kamilu Špráchalovou. Zamíříme i do výročí. V roce 1433 se v dnešní den například Zikmund Lucemburský stal císařem. V roce 1891 začala jezdit pozemní lanová dráha na Letnou, poháněná vahou vody. A v roce 1892 požár v dole Marie na Příbrami zabil 319 horníků. Rok 1911 to byl spuštěn na vodu Titanic. Do roce 1950 začal v Praze proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 lidmi. V roce 1990 se Karl Marx Stadt stal zase Saskou kamenicí a před pár lety v roce 2003 se otevřel, nebo možná neotevřel, fiktivní supermarket Český sen. To byl tehdy velký poprask, pokud si pamatujete. No ale zpátky ke Kamilám, všechno nejlepší i vám, kteří dnes slavíte narozeniny nebo nějaké jiné důležité výročí. Tak vám všem posílám alespoň hezkou písničku pro lepší vstávání do neděle 31. května. Krátce před čtvrt na šestou, je to takový příjemný čas, kdy už se venku rozednívá. Někde je jasno, někde ne. Podíváme se na to už za chvíli v předpovědi počasí. Příjemné ráno.

0: počasí.
1: Jak jsem slíbil, je na čase zaměřit se i na počasí. V tuto chvíli nad Karlovarskem vidím převážně oblačnou oblohu, teploty poměrně v úzkém rozmezí, například 11 stupňů hlásí v tuto chvíli Klínovec, 10 stupňů Shodně, třeba v Sokolově, v Mariánských Lázních nebo v Chebu 9 stupňů má krásné údolí, i Karlovy Vary 7 stupňů, v Šindelové ráno bude té oblačnosti trochu méně, během dopoledne se bude od západu postupně zase zatahovat, objeví se četné přehánky nebo i bouřky, včera těch bouřek a přehánek nad krajem nebylo příliš mnoho, spíše možná v těch jižních částech, pár kapek to většinou bylo, ale třeba v takovém sousedním Tachově, tam měli dopoledne docela slušnou spršku. Něco podobného musíme čekat i dnes, později odpoledne očekáváme přechodně ubývání oblačnosti i srážek, ale pak večer zase opět oblačno, zataženo, přehánky nebo bouřky na většině území. A bouřky můžou být podle meteorologů i silné, s přívalovým deštěm a kroupami. Také od 12. hodiny bude platit výstraha, která potrvá až do půlnoci. Teploty pořád ještě příjemné, 22 až 25, samozřejmě po dešti a v bouřkách se ochladí, na horách to bude do 20 stupňů a vítr to bude podobné jako s těmi teplotami. Bude slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní, ale v bouřkách bude přechodně zesilovat až k nějakým 20-25 metrům za sekundu. Množství srážek, které dnes předpokládáme, by se mělo vejít do intervalu 5 až 15 mm, ale v bouřkách to může být až kolem 30 mm a v těch opakovaných bouřkách, pokud se zarazí na jednom místě, tak to samozřejmě může být i víc. Tak buďte opatrní, přizpůsobte tomu dnešní program, i když těch typů zase na výlet vám nabídneme i v našem vysílání spoustu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré ráno, teď ještě možná trochu mírně nepříznivé, ale biozátěž ta zůstává také příjemná nad Karlovarskem, první stupeň.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jak už jsme o tom mluvili, dnes je světový den bez tabáku, takže jestli kouříte, zkuste alespoň na jeden den přestat. A ideálně, aby vám to vydrželo už na pořád. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nic to nepřináší, je to iba už taky ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem představit asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety. A to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letým je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přiblížila se půl šestá a s nimi i rychlý přehled zpráv, které už má připravené Lenka Poláková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Online pohotovost by měla v Karlovarském kraji fungovat dál. Podle vedení hejtmanství se osvědčila a využívá ji přes 20 000 obyvatel. Protože se jednalo o roční zkušební provoz, který bude končit, vyhlásil kraj veřejnou zakázku na nového poskytovatele. Nové sedlo na Sokolovsku letos vybuduje 5 stanovišť s podzemními kontejnery na tříděný odpad. Město teď dokončuje projektovou dokumentaci. Nádoby umístí podzem, aby uvolnilo prostor v ulicích a omezilo zápach. Kontejnery by měly být hotové do konce roku. Až na Chebsku upravuje městský hřbitov. V rámci prací tam vznikne nový urnový háj a opravené budou také přístupové cesty. Rekonstrukce pak budou pokračovat, a to například výměnou oplocení i vstupní brány. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce o ty klempíře se dál projednávat nebude. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun, z programu je získá po částech. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. Zápas začíná dnes na Letné v 16 hodin. A čekejte zataženo přehánky nebo i bouřky, místy i silné, teploty až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: počasí.
1: 5 hodin 43 minuty, správný čas podívat se znovu na počasí. V tuto chvíli nad Karlovarskem stále zůstává většinou oblačná obloha, teploty kolem 10 stupňů, například na Klínovci, v Sokolově, v Chebu, o něco chladněji 9 stupňů momentálně hlásí k Mariánské Lázně nebo Krásné údolí, 8 stupňů v Karlových Varech, 7 v Šindelové. Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni nám poslala aktuální předpověď. Také se zhruba za půl hodinky s ní spojíme a podíváme se na podrobnosti, ale už teď prozradím, že teď po ránu můžete čekat ještě méně oblačnosti, během dopoledne se bude od západu zatahovat, postupně se objeví i četné přehánky nebo i bouřky, odpoledne pak očekáváme zase přechodné ubývání oblačnosti i srážek, ale později večer opět zataženo a přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky můžou být i silné, s přívalovým deštěm nebo i s kroupami. Bude to takové na houpačce dnes to počasí. Teploty mají zůstat příjemné, 22 až 25 a na horách do 20 stupňů. Vítr ten se bude řídit právě těmi přechody bouřkových mraků. Povane většinou slabý vítr, během dne místy mírný západní až severozápadní, ale v bouřkách bude zesilovat. Napršet by mohlo 5 až 15 mm, v bouřkách kolem 30 a pokud se bouřky udrží na jednom místě, tak to bude i víc vody. Dobré až velmi dobré rozptylové podmínky nás dnes čekají po ránu, můžou být mírně nepříznivé, ale biozátěž ta je stabilní, zůstává na jedničce. Rekordy pro dnešní den, minus 2,8 stupně Šindelová a rok 2015, 30,4 stupně nad nulou jsme naměřili v Karlových Varech v roce 1979.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Já jsem byl jako vůbec jako dost velký smíšek. V posledních letech jsem se naučil trošku ovládat, tedy, že, ale my jsme hráli Fausta, což bylo velice krásné představení, které mělo premiéru v 68. roce. První díl Fausta jako starý Faust, to je vlastně 20-minutový monolog, kdy až na konci přijde ten čert, Mephisto, a celou tu dobu jsem odkázán, vlastně až jsem byl na Forbíně, na povědka byla až tamhle v pravém portále, jsem musel být si natolik jistý teda, že se nestane žádný průšvih. Byla, říkám, znovu zase nějaká x-tá repríza, všechno bylo v pohodě, když ve Faustovi to nebylo nikdy v pohodě, protože odříkat těch téměř 11 veršů, které jsem měl v Parisi, prostě bylo děs. No ale nicméně šlo všechno v pořádku a tam bylo takový 4 verší, nic neříkat, prostě v pohodě, 4 verší, které bylo. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v potu mučit, mám-li co nevím, jiné učit. A jednou takhle jsem šel, všechny verše šly v pořádku, v pohodě, počítač pracoval a najednou ze mě vypadla taková blbost. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v moči pučit. A teď jsem udělal největší blbost, kterou herec udělá, že jsem to vrátil. A povídám, aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v puči močit. To už jsem nemohl dál, zapomněl jsem veškerý verše, který měl jít dál. Jediná záchrana byla Mařenka Cirisová, portále na povědka, tak jsem tam jako došel. A u nás na Vinohradech to bylo vždycky, když jsme potřebovali na povědu, tak jsme vždycky říkali, Mařeno, kidej. Tak jsem došel k tomu pravému portálu a pán Mařeno, kidej. A Mařenka se na mě podívá, celá usmátá a povídá, Renčku, pokračuje to strašná sranda.
4: Prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž,

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na onkologickém oddělení v nemocnici v Chebu finišuje rekonstrukce. Úsek dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku má stavební povolení. Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedů klubů i šéfa horní komory. A dnes čekejte zataženo přehánky nebo bouřky, místy i silné teploty až 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. V Chebu finišují práce na rekonstrukci onkologického oddělení. V současné době funguje už nový lineární urychlovač a diagnostický přístroj PET-CT. Zbývají tak poslední úpravy lůžkové části, říká ředitelka nemocnice Miloslava Lukešová.
3: Onkologické oddělení, ta lůžková část, je zatím stále ještě přestěhovaná do hlavní budovy, protože dělají se různé dokončovací práce, které tedy finišují, abychom se mohli nastěhovat do těch nových prostor v co nejkratší době. Samozřejmě do vybavení novým nábytkem, ten je ve výrobě a bude se instalovat zcela nový nábytek přímo na míru podle dispozičních prostor té budovy.
1: Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro stavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. Na síti X o tom informoval ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba propojuje další úsek dálnice D6 na celé trase Knínice, Žalmanov, Bochov, Olšová vrata, Karlovy Vary. Vznikne jedna mimoúrovňová křižovatka se dvěma kruhovými objezdy u Žalmanova. Součástí stavby bude 6 mostů, lávka pro pěší, migrační koridor pro zvěř a další opatření, včetně ochrany proti hluku. Podle Mátla by dálnice měla být v provozu v roce 2028. Odhadované náklady jsou 2,7 miliardy korun bez DPH. Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
4: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
5: V podstatě jsem u nás na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
4: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové Vildumecové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
6: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
4: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, 2 dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého, zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
7: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0. Finsko přehrálo Kanadu 4-2.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte postupně zataženo, četné přehánky nebo i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer opět zataženo, déšť a bouřky, místy i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby zátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 na 133. kilometru ve směru na Karlovy Vary máme hlášenou dopravní nehodu. Osobní auto se tam srazilo ze zvěří.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A teď už vás i já zdravím zase od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary v 6 hodin a 5 minut v neděli 31. května roku 2026. 151. den letošního roku už je otevíráme a otevíráme ho s Leonou Machálkovou, Martou Kujšou nebo třeba Filem Kolincem, ale taky řadou zajímavostí. Trochu úsměv doufáme vyloudí na vaší tváři dnešní pravidelná rubrika Ahoj rádio. Děti jsme se zeptali, co je to hřích, tak uvidíme, jak se popasují s takovou záludnou otázkou a zamíříme i za sportem, tak jak je naším ranním zvykem. Jakub Jurka je jedním z našich nejlepších kordistů současnosti, ale už za 2 roky po sobě mu chybí titul mistra republiky. Tím je znovu jiný český olympijský medailista, tedy jeho kolega z reprezentace Martin Rubeš z Karlových Varů. Tak se na to také podíváme, vydržte. Všechny zajímavosti a také podrobné počasí s meteoroložkou Martou Suchou nabídnu ještě v této půlhodině. Máte se na co těšit.
2: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: co je to hřích?
1: Že třeba někdo kecá nebo lže.
2: Že něco sliboval a neudělal.
3: Že hrozně zlobí.
4: Hřích je to, že někdo udělá něco špatného a hodně špatného a potom musí jít do pekla kvůli tomu.
5: To, že někdo něco nakreslí a potom mu to dá zničený.
6: To je horší než

0: počasí.
1: Pravidelný čas, ve čtvrté na sedm se díváme na oblohu, ale tentokrát jinak, jak jste zvyklí, s odborníky a dnes konkrétně s Martou Suchou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Hezké ráno přeju.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se tedy podívat nejprve na současný stav, jaké počasí je v tuto chvíli nad Karlovarskem.
2: Tak je přechodně i méně oblačnosti, je polojasno až oblačno, teploty se pohybují většinou kolem 10 stupňů Celsia ve vyšších polohách a na horách, tam jsou v širším rozpětí od 6 do 13 stupňů Celsia, 6 stupňů nebo ty nižší hodnoty jsou v údolích, jinak převažují vyšší hodnoty.
1: Dnešní počasí, alespoň co se týče oblačnosti, bude tak trochu na houpačce, méně mraku, více mraku, méně více. Pojďme to tedy postupně rozklíčovat.
2: Tak máte pravdu, od západu dnes bude přes naše území postupovat brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojený frontální systém. Dopoledne bude přibývat oblačnost, kolem poledne se postupně od západu přidají četné přehánky a bouřky. Později odpoledne přechodně ubydou srážky i oblačnost, ale ne nadlouho. V pozdějších večerních hodinách se opět zatáhne a přehánky a bouřky pak očekáváme opět v celém regionu. Na bouřky je na dnešní odpoledne a večer vydaná výstraha. Vyskytnou se i silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a přechodným zesílením větru s nárazy kolem 20 metrů za sekundu, to znamená kolem 70 km v hodině. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 22 a 25 stupni, na horách pak do 20 stupňů. Vítr bude mírný západní až severozápadní o průměrné rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách ale i výrazně zesílí, zejména při nástupu srážek kolem poledne očekáváme ty nejvyšší nárazy.
1: Díval jsem se na váš meteorologický web. Včera toho deště na Karlovarsku většinou nebylo mnoho, spíš pár kapek na většině stanic, které jsem zkontroloval. Může tentokrát napadnout těch srážek víc?
2: Tak určitě v těch bouřkách se mohou úhrny pohybovat i kolem 30 mm a dnes tedy budou srážky i plošnější, takže očekáváme opravdu na celém území a budou se vyskytovat ještě i v noci na pondělí a v pondělí během dne, takže srážek bude určitě dnes více než bylo včera. Včera byly spíše lokální.
1: A my na ně budeme připraveni, protože máme čerstvé informace. To byla Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkuju a krásný den.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta máš.
1: Život je krásný nejen od Krištofa, ale hlavně když třeba vítězíte. Mistrem republiky v šermu kordem se stal Karlovarák Martin Rubeš. Ve finále mezi dvěma bronzovými olympijskými medailisty z minulých her zdolal v Litoměřicích Jiřího Berana 15-11. No a v Litoměřicích natáčel náš reportér Martin Charvát.
2: Dával jsem si tak jako 32-16, že by to jako mohlo být dobrý, ale takhle vysoko jsem rozhodně nemířil, ale bavilo mě to. Ale je vidět, že už síly docházejí na to finále. No.
3: Usmíval se Jiří Beran, který podlehl Martinu Rubešovi 11-15. Ten byl výrazně čerstvější.
4: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev dneska. Jo? Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminační, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělýmu Šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako když si mýval.
2: Zkoušel jsem to tahat hodně zkušenostma a zkouskovat ten zápas a těžit z toho, že už nejsem zas tak rychle, nemám tolik natrénováno, to se dařilo, ale do jistý míry ty zápasy pak už byly náročný ke konci.
3: Jak se to dá tahat zkušenostmi v šermu?
2: Čekat na ten správný moment a pak mít to zrychlení a vlastně šetřit síly, nevyčerpávat se zbytečnýma pohybama, zbytečnýma akcemi, které nikam nevedou.
3: Ale nestačilo to. Mistrem republiky je stejně jako v minulém roce Martin Rubeš, který navíc v semifinále vyřadil toho nejlepšího českého kordistu současnosti na mezinárodní úrovni. Tím je myšlený Jakub Jurka.
4: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermal parádně, mě se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval v tady tom zápase.
3: Říká Rubeš, který se stejně jako Jurka bude teď po konci sezóny světového poháru chystat na dvě poslední akce. Za dva týdny pojede na mistrovství Evropy a za měsíc a půl na mistrovství světa.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu finišují práce na rekonstrukci onkologického oddělení. V současné době funguje už nový lineární urychlovač a diagnostický přístroj PET-CT. Zbývají tak poslední úpravy lůžkové části. Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro stavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. Stavba propojuje další úsek dálnice D6. Dálnice by měla být v provozu v roce 2028. Odhadované náklady jsou 2,7 miliardy korun bez DPH. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Češi taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin. Podněty řeší pracovní skupina, kterou tvoří zástupci ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Z vítězství se ve slalomu radovala poprvé v kariéře. A dnes čekejte zataženo, přehánky nebo i bouřky, místy i silné teploty až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na D6 na 134. kilometru u Sokolova. Máme hlášené dvě dopravní nehody. V obou směrech se srazilo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ze nízka. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Tipy pro volný čas.
1: I pro neděli 31. května, pro poslední květnovou neděli, mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a je toho opravdu hodně. Snad i počasí vydrží. Den dětí totiž připravili dnes například v Karlovarských Císařských lázních. Dopoledne jsou od 10 hodin připraveny speciální zážitkové prohlídky, od 13 do 17 je pak připravený odpolední program se zábavným představením Honzy Krejčíka. Třídenní festival Řetízkárna ve stejnojmenném areálu u Jáchymova se dnes loučí. Od 10 hodin na programu vystoupení divadelního ateliéru Paměti národa z Karlových Varů, který uvede příběh politického vězně Ivana Kieslingera. Následuje promítání filmu Uranová legenda a diskuze. Den Karlovarského kraje a cyklostezky Ohře nabídne od 12 do 18 hodin program v areálu Lokeckého amfiteátru. Hlavními lákadly tady budou vystoupení Tlapkové patroly, zpěvačky Martiny Pártlové a autogromiáda legendy běžeckého lyžování Tomáše Bauera. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Karlovy Vary, moderuje kolega David Forst. Karlovarská hvězdárna připravila od 14 hodin program pro nejmenší, děti čeká pohádka o měsíci, seznámí se s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou, představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. No jen si to představit. Výstava Ašské kostičky představuje v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata inspirovaná tématikou Star Wars. A Chebská galerie 4 ta zve na retrospektivní výstavu fotografa Petra Hechta s názvem 70-50-30. Název symbolicky připomíná 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce se souborem divadla Járy Cimrmana.

0: počasí.
1: Nad Karlovarském se nám trochu vyčasilo, z oblačna teď převládá polojasno, ale bude se to měnit. V každém případě teploty po ránu stále zůstávají ještě docela příjemné. 10 stupňů schodně v Chebu, v Mariánských Lázních, v Sokolově i na Klínovci. 9 stupňů momentálně hlásí Karlovy Vary nebo krásné Údolí. 6 stupňů, o něco chladně je v Šindelové. Teď po ránu sice méně oblačnosti, ale během dopoledne už musíme čekat, že se bude od západu zatahovat. Kolem poledne se pak postupně objeví četné přehánky i bouřky. Později odpoledne přechodně očekáváme ubývání oblačnosti i srážek, ale večer a později večer se bude znovu zatahovat. Bude zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, a to na většině území. Bouřky můžou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20. Vítr ten bude pouze slabý, během dne místy mírný západní, ale v bouřkách bude zesilovat a ty nárazy v bouřkách můžeme očekávat až o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Předpokládané množství srážek pouze 5 až 15 mm, ale pozor, v bouřkách to může být i kolem 30 mm a pokud bouřky vydrží na jednom místě, bude to i víc. Za to rozptylové podmínky ty nás potěší, sice po ránu ještě trochu nepříznivé, ale přes den budou dobré až velmi dobré a dobrá je i biozátěž, ta zůstává stále nad Karlovarskem na jedničce, tedy mírná zátěž. Minus 2,8 stupně bylo naměřeno v Šindelové v roce 2018. To byla zima. To už jsme samozřejmě u rekordu, které platí pro dnešní den, ale na druhou stranu 30,4 stupně jsme naměřili v roce 1970 v Karlových Varech. To jsme se zase hezky ohřáli. Dnes tedy něco mezi. My se k počasí budeme ještě pravidelně vracet, ale teď už si pojďme zase trošičku zahrát. Hned po anonci vám dám dobré znamení.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Heby poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. V Novém Sedle na Sokolovsku letos vzniknou nová stanoviště pro podzemní kontejnery na separovaný odpad. A dnes čekejte zataženo přehánky nebo i bouřky, místy i silné teploty až 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
5: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
6: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte zakritizovat.
5: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
7: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
5: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Nové Sedlo na Sokolovsku letos vybuduje 5 stanovišť s podzemními kontejnery na tříděný odpad. Město teď dokončuje projektovou dokumentaci. Nádoby umístí pod zem, aby uvolnilo prostor v ulicích a omezilo zápach. Kontejnery měly být hotové do konce roku. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky už v některých lokalitách kapacita kontejneru nestačí.
8: Zvýší se kapacita těch sběrných míst, protože do toho jednoho polopodzemního kontejneru se vejde 5 těch malých kotelnic. Z těch 1100 litrových. A míra vytříděnosti těch odpadů tady roste, takže nám ohromně přibyly plasty, ohromně nám přibyl papír. Jo? Tyhle ty dvě komodity, ty šly strašně nahoru.
3: Na 300 druhů zvířat chová zoo v Plasích na severním Plzeňsku. Podle ředitele nadace Svět zvířat Petra Neumana se zahradě podařilo dopárovat několik ptačích druhů, jako například papouška královského, bažanta zlatého nebo korely chocholaté. Novinkou jsou arktičtí vlci.
9: Zoo Plasy nově chová arktické vlky, které už mohou lidé pozorovat v jejich výběhu. Během června by se navíc měl otevřít první krytý pavilon, pavilon polopouští. Které návštěvníkům představí ukázku flory i fauny polopouštních biotopů, včetně zajímavých rostlin a živočichů, přizpůsobených životu v suchých oblastech.
3: Dnešním dnem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tamáši Šujokovi. Nový premiér Péter Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolán proti své vůli. Podle něj prezident morálně selhal a byl pouze loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádná právní ani ústavní důvody.
4: Sport.
3: Tenista Jakub Menčík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Rodáka z Prostějova čeká v Paříži Rus Andrej Rubljov.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte postupně zataženo, četné přehánky nebo i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer opět zataženo, déšť i bouřky, místy můžou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý, později mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 20 mezi obcemi Třeboň a Bezvěrov u Toužimi na Karlovarsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Už jste si někdy vyzkoušeli ručkování na voru přes vodní nádrž nebo třeba skákání do vody z plováků? Teď můžete. I to totiž nabídne v budoucnu sportovní areál nádraží v Perningu na Karlovarsku všem návštěvníkům. Začíná tam stavba retenční nádrže. Přinesu podrobnosti ještě v této půlhodince. Z hudební nabídky Olympik nebo Hana Zagorová ti odstartují 7 hodinu, do které jsme vstoupili. 7:05 přesně v neděli 31. května 2026. Je to už 151. den letošního roku a je to Světový den bez tabáku. Kdo má svátek a kdo se narodil třeba, nebo kdo zemřel v tento den, co se pojí s dnešním dnem, zalistuju kalendáriem, počkejte si. Do té doby, ať s námi máte zase příjemný začátek dne, alespoň tady na Karlovarsku zatím slunečný. Tady teď koukám z okna našeho karlovarského studia, že zatím slunce svítí, bude se to měnit, i to si budeme upřesňovat.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Neděle 31. května už je v plném proudu a tak se znovu dívám do kalendáře, kde vidím pro dnešní den ženské jméno Kamila, jméno latinského původu, označující osobu vznešeného původu vhodnou pro kněžskou službu. Tak takto vznešená je Kamila. Samozřejmě původně zejména Kamil. Mezi známé Kamily patří herečka Magálová, hlasatelka, moderátorka Moučková nebo zpěvačka Níveltová a nebo třeba herečka a dabérka Kamila Špráchalová. Jaká jména jsou spojená s dnešním dnem? Třeba v roce 1885 se narodil průkopník českého letectví Evžen Čihák, v roce 1930 herec a režisér Clint Eastwood a v roce 2000 biatlonistka Tereza Voborníková. Naopak v roce 1918 nás opustil tvůrce jindřichohradeckého Betlému Tomáš Kríza. V roce 1956 zemřel letecký konstruktér a jeden ze zakladatelů továrny na letadla Avia Pavel Beneš. V roce 1998 herec Karel Augusta a ještě jeden herec nás opustil v dnešní den, a to v roce 2006 Boris Rezner. To jsou události, data a jména spojená s dnešním dnem. Co si spojíme s dnešním dnem dál? Samozřejmě počasí, tak na něj se zaměříme už za malou chvíli. There

0: počasí.
1: Pranostika pro dnešní den, tedy pro 31. května, říká, že na svatou Petronilu nasejí len. Zdá se, že počasí už by této plodině mělo být po zbytek vegetačního období příznivé. No, co říká meteorolog, meteorologický servis v tuto chvíli hlásí nad Karlovarskem. Většinou polojasno a teploty v rozmezí někde mezi 12 a 13 stupní začíná se už oteplovat. Oteplování bude pokračovat, ta jasná, polojasná, slunečná obloha bude velmi proměnlivá. Teď ráno opravdu máme v předpovědi méně oblačnosti, ale už během dopoledne se bude postupně od západu zatahovat. Kolem poledne se objeví četné přehánky a bouřky a později odpoledne očekáváme nejprve přechodné ubývání oblačnosti i srážek, ale později večer znovu nástup zatažené oblohy s přehánkami nebo bouřkami, a to na většině území. Bouřky můžou být i silné, s přívalovým deštěm, kroupami, nárazovým větrem. Je vydaná výstraha od 12 hodin až do půlnoci, tak na to nezapomeňte. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20, vítr nejprve slabý, během dne potom místy mírný západní až severozápadní, v bouřkách bude zesilovat, dokonce očekáváme v bouřkách nárazy větru o rychlosti kolem 20 metrů za sekundu, tedy nějakých 70 km za hodinu. Co se týče množství srážek, běžně by dnes mělo spadnout od 5 do 15 mm, ale pozor, v bouřkách to může být až kolem 30 mm. Pokud bouřky budou opakované, tak těch srážek bude i víc. Rozptylové podmínky ty dnes nejsou hrozivé, očekáváme je dobré až velmi dobré, a dokonce i biozátěž by měla být příznivá. Pro dnešní den pro Karlovarsko stále platí první stupeň.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rád.

0: Lyžařský areál nádraží v Perninku na Karlovarsku rozšiřuje nabídku aktivit pro letní sezonu. Provozovatelé tam totiž začínají stavět retenční nádrž. V létě se tam bude možné vykoupat, naopak v zimě bude sloužit jako zásobárna vody pro zasněžovací systém.
1: Hezky areálu Pernik nádraží právě těží stromy v okolí budoucí retenční nádrže. Na práci dřevorubců tu dohlíží správce areálu René Piller. Stromy, které stojí na místě nádrže, už jsou vytěžené. Proč musí pryč i ty z okolí?
2: Aby nebylo nebezpečí spadnutí stromu k nádrži nebo do nádrže.
1: Jsme kousek od sjezdovky, stojíme na místě, kde bude břeh nádrže. Pod námi jsou pařezy vzrostlých stromů.
2: Musí se vytrat pařezy a začne stavba samotné nádrže, kde se musí skrýt semina. Pak se bude samozřejmě ještě vyhlubovat tak po 2-3 metry.
1: Tady bude začínat hráz?
2: Hráz povede tamhle ke svahu a bude dlouhá cca 60 metrů.
1: Jak bude vypadat?
2: Celý jezero bude vyskládaný kameny, aby tam nebyla vidět folie a bude jako přírodní.
1: Ski areál zaměřený hlavně na dětskou výuku má jednu asi 250 metrů dlouhou sjezdovku a rozsáhlý dětský park. Doteď na zasněžování používali drobnou nádrž pod viaduktem. Pokračuje majitel areálu Vladimír Bruna.
3: Stávající nádrž o kapacitě 150 kubíků byla nedostačující, takže teďka stavíme novou hráz, která má kapacitu 1800 kubíků a s touhle novou hrází bychom měli umět půlku sjezdovky vysněžit za dva dny.
1: Dno nádrže budete muset částečně odtěžit. Co budete s tím materiálem dělat?
3: Tady v té levé části bychom chtěli udělat trať na skikros a v létě pro bajky.
1: Kolik to bude stát?
3: Vybudování té nádrže stojí nějakých 18 milionů a pak je ještě zhruba 4-milionová investice do dalších kanónů na zasněžování a na ty zasněžovací tyče. Pro příští rok bychom u té nádrže chtěli postavit další atraktivní herní prvky na vodě. Chceme tam mít takový vor, po kterém děti budou moc ručkovat přes hladinu. Chceme tam mít plováky, ze kterých se bude dát skákat do té nádrže.
1: Nádrž bude hotová v říjnu. Měla by tak sloužit pro zasněžování už letošní zimní sezonu. Z Perninku v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: pohotovost by měla v Karlovarském kraji fungovat dál. Podle vedení hejtmanství se osvědčila a využívají přes 20 000 obyvatel. Protože se jednalo o roční zkušební provoz, který bude končit, vyhlásil kraj veřejnou zakázku na nového poskytovatele. Nové sedlo na Sokolovsku letos vybuduje 5 stanovišť s podzemními kontejnery na tříděný odpad. Město teď dokončuje projektovou dokumentaci. Nádoby umístí pod zem, aby uvolnilo prostor v ulicích a omezilo zápach. Až na Chebsku upravuje městský hřbitov. V rámci prací tam vznikne nový urnový háj a opravené budou také přístupové cesty. Rekonstrukce pak budou pokračovat, a to například výměnou oplocení i vstupní brány. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE, 6,5 miliard eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 bilion korun, z programu je získá po částech. Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5-0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. A dnes čekejte zataženo, přehánky nebo i bouřky, místy i silné, teploty až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 20 mezi obcemi Třebouň a Bezvěrov u Toužimi na Karlovarsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylí.

0: Od zítřka pro vás budeme mít ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco opravdu dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Opět se díváme na oblohu. Už jsem to zdůrazňoval několikrát. Dnes bychom si měli dát především pozor na bouřky, ale po pořadě. Teď po ránu ještě očekávejte méně oblačnosti. Už během dopoledne ale bude té oblačnosti od západu přibývat. Bude se zatahovat kolem poledne, pak se už objeví přehánky a bouřky. Později odpoledne přechodně ubývání oblačnosti i srážek, ale večer opět zataženo s přehánkami nebo bouřkami, a to na většině území. Bouřky můžou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Může spadnout až kolem 30 mm srážek. Pokud se bouřky udrží déle, tak to bude vody i víc. Teploty zatím příjemné, 22 až 25 stupňů, na horách do 20, a vítr přes den pouze mírný, v bouřkách bude zesilovat a nárazy můžou být až kolem 70 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio také příznivé na prvním stupni.
0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
2: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
2: Telefonní číslo ohlášeno, to je neklamné znamení toho, že je na řadě soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary každý čtvrtek po 8. hodině vysílá seriál Sudecké stopy. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v neděli po 11. hodině, tedy i dnes. No a všechny díly zmíněného seriálu pak najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kromě upoutávky na seriál teď nabízím knihu Štěpána Javůrka Sudecký dům. Samozřejmě za správnou odpověď a otázka, myslím si, že je dnes velmi jednoduchá. Před 115 lety byl v Anglii spuštěn na vodu proslulý Titanic. Dlouho si to neužil, potopil se hned při své první oficiální plavbě při cestě do Ameriky. Vylovíte z hlubin své paměti jeho délku, ale protože myslím, že by to dnes zasloužilo nápovědu, mám ji pro vás připravenou, nemusíte se bát. A tak právě v tuto chvíli otevírám telefon, odblokovávám naši linku a dívám se, kdo pak se dovolal jako první. Zvedám první sluchátko, dobrý den. Haló, haló, slyšíme se, je tam někdo?
3: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
2: Dobrý den, Pepa, rozuměl jsem dobře?
3: Ano.
2: Tak pane Josefe, ano. Pane Pepo, jak to bylo s tím Titanikem? Určitě víte, o čem je řeč, a tak se ptám, jestli Titanik byl dlouhý 250 metrů, 270, 290, anebo 310 metrů. Co byste řekl?
3: Já zkusím to Cčko.
2: 290 metrů. Přijde vám to hodně nebo málo? 290 metrů na loď?
3: No, dost.
2: Dost. Je to dost. Je to dost. Netrefil jste se. Nemám pro vás dneska nevadí. Výhru. Berete to sportovně, to jsem rád. Moc se těším na příští váš pokus. Zatím přeju krásný den. Naslyšenou. Tak pan Josef. Tentokrát netrefil tu správnou hodnotu. Dobře, zvedám druhé sluchátko. Kdo pak je na něm? Dobré ráno. Haló, haló, slyšíme se? Tak tady se zdá, že nám nikdo nevydržel. Telefon pokládám a beru další sluchátko. Kdo pak se dovolal v pořadí třetí? Hezké ráno.
4: Hezké ráno, tady je Růžena z Mariánských Lázní.
2: Tak paní Růžena, zdovolala se a neutekla mi z telefonu, to je dobře. Co říkáte, 250, 270, 290 nebo 310 metrů měl Titanic?
4: No já budu také typovat, já bych typla Dčko.
2: Dčko, 310 metrů. Paní Růženko, představte si, ani 310 metrů to nebylo.
4: Nedá
2: se nic dělat. Zapeklitá délka lodi. Nám přišel velký ten Titanic, že jo? Obrovský.
4: No právě, no. Viděla jsem to několikrát, tak jsem si myslela, že tam bude to největší. No.
2: A nestihla jste si ho odkrokovat? Asi ne. Dobře, tak já děkuju. Díky, krásný den i vám, paní Růženko.
4: Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Dobře, do třetice, poslední pokus, sluchátko číslo 3. Dobré ráno, kdo pak je tam?
5: Dobré ráno, Emil ze Stráže.
2: Milan?
5: Emil.
2: Emil, pane Emile, omlouvám se, neslyšel jsem dobře. Pojďte se tedy poprat na třetí pokus s délkou Titaniku 250, 270, 290 nebo 310 metrů.
5: No já bych řekl 270.
2: A i vidět, že jste dával pozor, vyloučili jsme 290 i 310, šli jsme postupně dolů a opravdu bylo to 270 metrů, přesně tedy 269 a 1 desetina metru délky, šířka potom byla 28 a čtvrt metru. Výtlak měl Titanic přes 52 tisíc tun, stavba trvala pouhé dva roky přitom, no jenže potopil se po srážce s ledovcem, jak už jsem říkal, hned při své první platbě a bylo to nad ránem roku 15. dubna roku 1912. Tak Titanic, který neměl štěstí, naopak štěstí přinesl vám. Gratuluju. Co říkáte, máte rád lodě?
5: Ale tak nějak, jako v celku ano.
2: Projel byste se na nějakém zaoceánském parníku, kdyby byla ta možnost?
5: No tak to určitě. No, to určitě, to by byla paráda.
2: Já jsem si říkal, tak hlavně, aby to nebyl Titanic, jo?
5: No, přesně tak.
2: Dobře, ale je vidět, pane Emile, že máte štěstí, zůstaňte mi na telefonu, domluvíme se na předání výhry. A vám ostatním, jako vždy, držím pěsti, ať to klapne příště.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj chce dál zajistit online pohotovost. V Lokeckém amfiteátru dnes bude den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je můžou i kroupy. A dnes čekejte zataženo přehánky a bouřky, místy i silné teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Online pohotovost by měla v Karlovarském kraji fungovat dál. Podle vedení hejtmanství se osvědčila a využívá ji přes 20 000 obyvatel. Protože se jednalo o roční zkušební provoz, který bude končit, vyhlásil kraj veřejnou zakázku na nového poskytovatele. Vítěz má získat smlouvu na dobu neurčitou, kterou nesmí pod hrozbou sankce vypovědět po dobu 4 let. Naopak kraj smlouvu vypovědět může v případě, že nebude spokojený, kdy je výpovědní doba 4 měsíce, řekl hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
5: Zakázka je vlastně modelovaná podle vah, to znamená, že větší část my jsme se rozhodli, budeme klást na kvalitu, to znamená, aby ten, kdo se hlásí do veřejné zakázky, splnil ty technické odborné parametry, a ta druhá část, nižší část, tak to je o těch financích, to znamená, jaká bude nabídková cena.
3: Za zkušební roční provoz kraj zaplatil asi 10 milionů korun. Amfiteátr v Loktě na Sokolovsku dnes nabídne program pro cyklisty i zábavu pro rodiny s dětmi a další návštěvníky. Uskuteční se tam den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Cyklisté si můžou nechat zdarma seřídit své kolo. BESIP přijede se svou osvětovou show s názvem Zvolni, která se snaží třeba apelovat na vzájemnou ohleduplnost mezi chodci, cyklisty a motoristy. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
6: Nebude chybět ani projekt Cesta za snem, který se zaměřuje na podporu handicapovaných sportovců a nabízí možnost vyzkoušet si jízdu na handbajku. S historickými kole dorazí ostružští velocipedisté a chybět nebude ani stánek s informacemi o cyklostezce Ohře na bavorské straně hranice, kde mohou návštěvníci načerpat inspiraci pro své výlety na kole.
3: Program začíná v Lokeckém amfiteátru ve 12 hodin a připravená je taky autogramiáda bývalého reprezentanta v běhu na lyžích Lukáše Bauera, stezka pro děti nebo vystoupení Martiny Partlové. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí po celou jihozápadní polovinu Česka. V pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog František Šopko.
7: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
3: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Na východě Konga se dnes ráno ve městě Bunia otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Otevření se zúčastní i generální ředitel WHO. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200.
4: Sport.
3: Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl Giro d'Italia. Prvenství stvrdil vítězstvím v předposlední 20. etapě. Vingegaard se stane 8. mužem historie, který vyhraje všechny 3 etapové závody Grand Tour. 109. ročník Gira skončí dnešní rovinatou etapou na okruzích v Římě.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte postupně zataženo, četné přehánky nebo i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer opět zataženo, déšť a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý, později mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu se na D6 na exitu 159 pracuje na opravě vozovky. Sjezdy i nájezdy jsou střídavě uzavřené nebo zúžené na jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Vstupujeme do poslední hodiny dobrého rána z Karlových Varů. Je tu s vámi stále Český rozhlas i v neděli 31. května v 8 hodin a 5 a půl minuty přesně. Na co se zaměříme? Zaměříme se na lední medvědy. Sice zima není, ale vědět, jakou mají barvu kůže, to můžete i v létě. A potom na vážnější téma, památku politických vězňů z komunistických pracovních táborů včera připomnělo vzpomínkové setkání Jáchymovské peklo. Po týdnu se znovu kvůli neschodám mezi organizátory, ale jak to je, vysvětlíme také v reportáži ještě v této půl hodině. A podíváme se na počasí, protože dnes to vypadá trochu divoce. Upřesníme si, podíváme se, jaká rizika můžou hrozit a obecně, jaké počasí můžeme čekat dnes a také zítra. K tomu všemu přeju příjemné vstávání, příjemné probouzení anebo už pomalu třeba první příjemné vycházky.
4: Dobré ráno a Lukáš Pochylík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut. Pojďme se podívat na podrobnosti o počasí s meteorologem Tomášem Vejvodou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme začít po pořadě. Dnešní den bude hodně proměnlivý. Co nás tedy čeká?
2: Tak ráno ještě může být méně oblačnosti, ale od západu se bude během dopoledne postupně zatahovat a kolem poledne se postupně objeví četné přehánky a bouřky. Později odpoledne však očekáváme přechodné ubývání srážek, nicméně později večer se opět ty přehánky nebo bouřky vyskytnou opět na většině území, takže to bude jakoby v takových dvou vlnách. No a počítejme s tím, že bouřky mohou být i silné, doprovázané přívalovým deštěm, kroupami a i silnějšími nárazy větru o rychlosti až kolem 20 metrů za sekundu, ojediněle i více. A v bouřkách může spadnout až 30 mm srážek, v opakovaných bouřkách to může být i také i větší hodnota. A z těchto důvodů je i v platnosti výstraha před silnými bouřkami, a to až do dnešní půlnoci.
1: Po půlnoci se ráz počasí výrazně změní, bude noc už jasná?
2: Ne. I v noci bude hodně oblačnosti, ale spíše se už bude jednat o déšť nebo přehánky, které budou přetrvávat, a to až po celou první polovinu příštího dne, takže i ráno a dopoledne čekáme na většině území déšť nebo přehánky, většinou zataženo. A odpoledne pak bude ta oblačnost, během zítřejšího odpoledne bude ta oblačnost se protrhávat, a zároveň se už objeví jen lokální přehánky, které budou pak k večeru ustávat. A ty nejvyšší denní teploty budou zítra již nižší, většinou vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Vstoupíme tedy do úplně jiného týdne, alespoň co se týče počasí, než byl ten dnešní. Doufám, že vás bude čekat něco příjemného. Děkuji za informace, to byl Tomáš Vejvoda z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek jsou stále funkční a v provozu. Dozvíte se každé úterý po

0: Politické vězně i oběti komunistických pracovních lágrů na Jáchymovsku si včera připomněli lidé v Ostrově a v Jáchymově. 37. ročník vzpomínkového setkání Jáchymovské peklo tam pořádala Konfederace politických vězňů se spolkem Političtí vězni a dalšími partnery. Pětních aktů u Rudé věže smrti v Ostrově a u památníku Brána ke svobodě na náměstí v Jáchymově se zúčastnilo i několik bývalých politických vězňů.
1: Když jsme přišli na lágr, tak se nám smáli, že nás sebrali z houpacího koně. Protože jsme byli mladí kluci. Jak nás bylo 18, tak nás zackli.
2: Říkáme před Rudou věží smrti 91-letý Jindřich Valenta, který v 50. letech strávil v Jáchymovském táboře Rovnost 3 roky za skautskou činnost.
1: Likvidační ty tábory byly pro ty lidi, co bylo 50 nebo tak, byli nemocní, tak tam to bylo doopravdy likvidační. Byly to doby, které si jako normální člověk teďka nedovede představit. No.
2: Je podle vás důležité si připomínat tu dobu?
1: Určitě, protože všechno směřuje k tomu, aby se to zase někdy opakovalo, ale lidi jsou nepoučitelní, si vemte dějiny, furt válka, nedají si říct.
2: Vzpomínkové setkání Jáchymovské peklo pořádá od roku 1990 Konfederace politických vězňů. Několik bývalých členů konfederace ale před lety založilo spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo a stejné pětní shromáždění uspořádalo před týdnem. I když se konfederace podle jeho předsedy Viléma Fránka rok snažila, aby bylo Jáchymovské peklo jen jedno.
3: Jestliže si chce někdo připomínat památku bývalých politických vězňů, kdy on si to rozhodne, tak z obecného hlediska těm lidem to nemůžete zabránit, že jo? A proč bychom to taky dělali? Ale přijde nám to trošku takový jako matoucí, že ty pekla jsou v podstatě dvě.
2: Proč se pětní shromáždění letos rozhodlo uspořádat i spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo, vysvětluje jeho jednatelka Blanka Matějíčková.
4: Hlavním důvodem bylo, že od roku 19 vlastně jsme ten spolek založili, aby jsme mohli pokračovat v tradici Jáchymovského pekla s tím, že jsme to slíbili jednak politickým vězňům, kteří už nejsou mezi námi, a i těm politickým vězňům, kteří ještě jsou mezi námi. A máme jako představu, že by se udělala nějaká pracovní schůzka, kde by se nějak stanovilo co a jak, ale jestli se domluvíme, to neumíme my odhadnout vůbec.
2: Domluvit se na jednom termínu chce i předseda Konfederace politických vězňů Vilém Fránek.
3: Aby jsme se domluvili všichni, že vlastně nebudeme mít amnézii kolektivní a že nás to nebude rozdělovat, to, že vzpomínáme na utrpení těch lidí, ale mělo by nás to spojovat.
2: Konfederace politických vězňů už oznámila, že příští rok bude vzpomínkové setkání Jáchymovské peklo 22. května. Z Ostrova Monika Červená, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chebu finišují práce.

0: Porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech, v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí po celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. Ve finále v Budapešti porazil Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. A dnes čekejte zataženo přehánky nebo i bouřky, místy i silné, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Děpoltovice na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřená část místní silnice 3. třídy 2204.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Jak se pozná spokojený člověk?
1: Že se třeba odpočine.
2: Že má třeba něco rád.
3: Že si pobíhá po pokoji.
4: Třeba se osmívá a takhle.
5: Že skáče radostí.
6: Spí. Povídá se s někým nebo si najde holku.
7: Má dobře.

0: počasí.
1: Dívám na meteorologický radar. Zdá se, že už někde k Ašskému výběžku se od západu blíží nějaká první bouřková oblačnost. Zatím ale nad Karlovarským krajem převládá většinou polojasno a teploty kolem 15 stupňů napříč celým krajem. Na počasí se ale dnes budeme muset přeci jen trošičku posvítit. Teď dopoledne ráno ještě opravdu můžeme čekat méně oblačnosti, ale už během dopoledne se bude postupně od západu zatahovat, kolem poledne se pak postupně objeví četné přehánky a bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodně ubývání oblačnosti i srážek, ale později večer opět bude zataženo s přehánkami nebo bouřkami, a to na většině území. Bouřky můžou být i silné, i s přívalovým deštěm a kroupami. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20, vítr ten bude během dne místy mírný západní až severozápadní, jinak slabý, ale v bouřkách bude zesilovat. Může v bouřkách být i z nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, tedy nějakých 70 km za hodinu. V těch srážkách, které nás dnes čekají, by mělo napadnout 5 až 15 mm vody, ale pozor, v bouřkách to může být až kolem 30 mm. V opakovaných bouřkách i víc. Potěší nás příznivé rozptylové podmínky, budou dobré i velmi dobré, stejně tak mírná biozátěž na prvním stupni nás potěší. No uvidíme, snad to nebude tak horké, ale budeme samozřejmě počasí i spolu s vámi sledovat všechny podrobnosti a všechno důležité se od nás budete dozvídat. Můžeme se mrknout ještě na rekordy pro dnešní den. Minus 2,8 stupně naměřili v Šindelové v roce 2015. O mnoho let zpátky v roce 1979 padl rekord pro Karlovy Vary 30,4 stupně. A poslední informace pranostika, na tu bychom mohli se ještě podívat. Ta pro dnešek říká na svatou Petronilu nasej len. Pokud se chystáte na zahrádku, máte alespoň práci jasnou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Přiblížila se 9. hodina, přesně čas 8:51, pokud hlídáte stále hodiny. To znamená, že bych vás měl také pozvat na dnešní dopoledne, které už klepe na dveře. Tušíte, co vás čeká po 9. po zprávách. Dnes to budou otázky Tondy Procházky. A Antonín Procházka si tentokrát pozval Báru Munzarovou. Václava Neužila. Tahle ta úžasná dvojice odpovídala na jeho otázky a zase se u toho dobře pobavili. Je to záznam z 19. května z Chotíkova. Poslechněte si, nenechte si ujít tady ten krásný pořad, který vám snad zpříjemní dnešní nedělní dopoledne. A kdyby potom jste ještě potřebovali nějaké rady na vaření, i proto mám samozřejmě pochopení a nabídnu po 10. hodině pochoutkový rok. V něm vás čeká i připomínka naší velké knižní novinky. Zavzpomínáme na recept, který se umístil na 3. místě v roce 2021. Možná si ho ještě vybavíte. No a v rámci toho letošního jubilejního 10. roku vysílání naší soutěže požádáme nějakou další osobnost. Prozradím, tentokrát to bude Ivan Vorochodský konkrétně, aby vylovil nějaký recept. Půjde o zajce a černou omáčku. No, myslím si, že už se vám můžou pomalu zbíhat sliny. Kromě toho všeho se ještě dozvíte, jaké drinky se dají namíchat z čaje, kam položit na stole třeba misku s kompotem, nebo kde se bere sladké, co má ráda herečka Alice Bendová a další podrobnosti, ať také máte nějaké překvapení. To všechno po 9., po 10. a po 11. Už se zase společně podíváme na další výlety, bude to další seriál Sudetské stopy a připomenu taky rubriku o významných našich sousedech. To všechno vás čeká. Stále Lukáš Pochylý přeje příjemnost ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na karlovarském letišti vznikají nová místa k parkování. Karlovarský magistrát zve obyvatele na diskuzní setkání v rámci projektu Město sobě 2026. Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. A dnes čekejte zataženo přehánky a bouřky, místy i silné, teploty až 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na mezinárodním letišti v Karlových Varech Olšových Vratech pokračuje výstavba nového parkoviště pro 137 aut. Investice za 16 milionů korun má skončit v závěru června. Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a osvětlení. S dalším rozšiřováním odstavných ploch vedení terminálu zatím nepočítá, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
2: Možnosti u karlovarského letiště parkování jsou, si myslím, dobré i v této chvíli. My tam máme přizpůsobené vlastně komunikace k parkování tak, aby bylo dostatek parkovacích míst pro ty charterové lety. Pokud by se stalo, že se parkoviště zaplní, i hned máme připravené nějaké plochy k parkování, které by se otevřely dodatečně, ale v této chvíli si myslím, že to bude stačit.
0: Obyvatelé Karlových Varů se mohou zapojit do rozhodování o proměně veřejného prostoru, a to prostřednictvím programu Město sobě. Jak v tiskové zprávě informovala mluvčí Helena Kyselá, lidé mohou na webu městosobě.cz navrhovat nové projekty a následně hlasovat o jejich realizaci. Díky předchozím ročníkům vznikla například dětská hřiště, úpravy parků nebo revitalizace Drahovického mostu a rybníčku v Mozartově ulici. Veřejné debaty s vedením města se uskutečnily 4. června v Alžbětiných lázních a 6. června v Lidovém domě ve Staré roli vždy od 17 hodin. Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
3: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
0: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Izraelská armáda dobyla křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na sociální síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballáh, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura IP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad 6. párem světového žebříčku, Francouzi Bazeroem a Ejem. Česká dvojice speciálně složená pro tento turnaj je tak posledním domácím párem v turnaji mužů i žen. Pokračuje Ondřej Perušič.
4: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
0: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem. Počasí. Dnes čekejte postupně zataženo četné přehánky i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer opět zataženo, déšť a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý, později mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 3. třídy 214-13 v Chebu městské části Lipová jsou z důvodu úpravy křižovatky zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Otázky Tondy Procházky.
5: Náš první host, kdyby se nerozhodl být hercem, hercem velmi vyhledávaným, populárním, oblíbeným, kdyby ho jeho práce nezavála daleko, dokonce až jeden čas do Brna, tak by to měl sem přes kopec. Je totiž z Račic. Václav Neužil. Ahoj, Václave. My se totiž...
6: Ahoj. Dobrý den.
5: Vážení posluchači Českého rozhlasu, my se totiž nacházíme v Chotíkově, to jsem ještě vlastně neřekl, v Chotíkově a jsme v Chotíkově tady v kulturním krásném zařízení. Prosím tě, Václave, já jsem si chtěl povídat chvilku, jestli ti to nebude vadit, o tvým dědečkovi, s kterým jsem strávil na jevišti.
6: Vůbec ne, naopak.
5: Jsem strávil mnoha léta, mu se totiž říkalo pán z Račic.
6: Aha.
5: On byl takovej...
6: A to jako pejorativně, nebo to bylo?
5: Ne, s úctou.
6: S úctou.
5: On vypadal trošku jako americký herec.
6: Je to tak.
5: Hrál jako velice úsporně, asi jako ten typ toho Karla Hegera třeba, jo. Ale já si ho pamatuju jako, že to jeho herec bylo strašně moderní. A on byl velký žertéř. On byl velký recesista, taky jo, kolegové, co ho měli rádi, mu říkají Neuschl. Říkali, jako to znělo trošku americky. Já si jenom pamatuju, jestli můžu...
6: Určitě, naopak, protože ty historky s tím máš ty, já jsem s tím nehrál.
5: Otázku, no. Tak jednou jsme hráli a on, jako, jak jsem přišel jako mladý, tak on si mi chtěl jako, takovou jako oťuknout, co jako vydrží možná, nebo tak. Hráli jsme Vraždu na faře od Agáty Christy a já jsem tam měl kratičkej svým dialog a odcházel jsem ze výště. Už jsem tam nesměl bejt. A najednou koukám... Nebo cítím, že mě někdo drží a nechce mě pustit. A to byl Neuschl. Prostě mě držel za ruku, pak za kostým a já jsem mu řekl, tak jo, naskrém, musel jsem utíct, jo. To tam, a on mě furt držel. A já jsem si říkal, sakra, co já budu dělat. Tak mi napadla taková spásná myšlenka, já jsem omdlel. Normálně jsem sebou sekl na zem a on, najednou jsem ho trošku...
6: Tak to ocenil, ne?
5: To ocenil a pak už jako, už mě bral jako parťáka. No nic, tak to byla jenom taková jako vzpomínka na něj.
6: Jo, tak no. Já mám vzpomínky jako vnouček na dědečka. A tak se mnou si taky hrál samozřejmě. Byl jako hravej, to je pravda, i doma. Já jsem jako z dvougeneračního domu, my jsme bydleli nahoře a babička s dědou dole a já vždycky, když byl víkend, mám takový vzpomínky na něj, když byl víkend sobota a on byl třeba doma a snídal, tak já jsem vždycky utíkal dolů k ním, jako k babičce a dědovi do kuchyně a schoval jsem se pod stůl. Babička dělala jako tam snídaně a tak, ta o mě věděla. Děda o mě samozřejmě taky věděl, ale mě bylo třeba 6, 5. Ale já jsem si opravdu žil v tom, že o mě neví. On to samozřejmě taky věděl, aby šel z koupelny. Já jsem byl schovaný pod stolem, sedl si ke stolu a začal snídat. A já jsem ho začal lochtat třeba na noze, nebo jsem ho jako škrábnul, nebo kousnul. A on vždycky, jak nechtěl zkazit tu radost tomu klukovi, tak vždycky, jau, my tady něco máme, babi, co to tady je? Tam je nějaký zvíře pod stolem, musím se tam podívat. Nic tam nevidím, člověče. Au, zase mě to kouslo, ale opravdu. No a to hrál třeba půl hodiny. No, zlaté, já nevím, jestli bych to vydržel. Teď jsem jako já v roli otce a hra, no to je náročný vydržet a děti no poznají, když jsi šmírák.
5: Ano, ano, ano. No. Prosím tě, jak tě tak sleduju, tu tvoji vlastně dráhu uměleckou a tak dále, tak ty se na každou tu roli je vidět, že se připravuješ velice svědomitě a že jakože Stanislavský by z tebe měl asi radost, možná, protože krom toho, že jsi teda, já nevím, herec, filmový herec, tak je to tam psaný v těch Wikipedii nebo co, tak tam je napsaný komik. Jsi rád, že jsi komik? Že to tak tam o tobě píšou?
6: Vlastně jo, upřímně ano. No.
5: Já si myslím, že to je velký plus pro herce.
6: Souhlasím.
5: Když má takzvaný komediální nerv v sobě, protože komik je schopen zahrát dramatickou postavu, ale dramatický herec prostě komedii nezahraje, když to nemá v sobě.
6: Asi to tak je, no. A je taky dobrý vždycky mít nějakého parťáka, když nejste osamocený v tom
5: divadle. No to
6: jasná. Já mám Jardu Plesla u nás v divadle.
5: Jo?
6: A to je strašná radost, když víš, že budeš na jevišti s ním mít nějaký dialog a že to vlastně nějakým způsobem jiskří. Nemusíte si nic říkat. Víte, slyšíte na sebe, to je dobrý. Tak to jako je strašný dar, který nelze ničím nahradit. To je pravda, no. Oni se nás často pletou, což já nechápu.
5: Pletou si vás?
6: Pletou. Ano, zase, já mu to musím říct. To je zvlášť, no, pletou si, přitom my nejsme tolik podobní, asi fyzicky, ale něčím asi jo. Já jsem třeba po televizi, to se mi fakt stalo, jdu po Kavčích horách po televizi a to jsou lidi jako z branže, jo, a tam běžela nějaká paní dramaturgia. Výborný, pane Neužil, výborný ty vraždy Staré Prahy.
5: Nebo no něčem to je.
6: Velké Prahy. Jo, děkuju, tak.
5: A
6: jsem říkal, to, no já to vyřídím, Jardovi, to nejsem já. Ale prosím vás, skromnost stranou, pane Neužil, jste tam výbornej. A já přišel do divadla, Jardo, tak jsem výbornej, jsem vynikající.
5: Dáš mě půlku honoráře, chlapče.
6: No. A pak jsem viděl nějaký díly a ten hajzl udělal to. On tam hraje komisaře a má tam řidiče. 20. leta to jsou v Praze. A on mi dělá takový na schvály, že ne vždycky, ale občas v nějakém filmu někoho pojmenuje Neužil schválně. A většinou to je nějaký Pohůnek, Debílek. Je to trošku jako ze zhora.
5: Ano, ano.
6: A on tam byl komparzista, který ho vozil v tom ději 10 dílů. A on vždycky, Neužil, co šumíte, okamžitě zavolá, nekoukejte, tady jdeme. No co je, tady to nevyřešíme, musíme do Libně, Neužil. Máte nastartováno, Neužil. A šikanoval toho Neužila, protože mu to dělalo dobře, že může řvát na to jméno, no.
5: No tak si najdi nějaký ubožáka, tomu říkají Plesl.
6: A on byl ve Vatikánu, protože on dělá ty, myslím, skvosty, že jo, a dělá tyhle ty pořady, protože je to historik a miluje tu historii.
5: Ten jak provází po těch hradech
6: a zámcích. Ano, a rozumí tomu, opravdu to je jeho koníček a je to prostě on. Takže a byl ve Vatikánu, něco dělal v Sixtínské kapeli tam, myslím, nebo kde, a byl tam s těma jeptiškama a ty mu zase říkali, skvělej zátopek, pane Ples. A on, ale... Takže si nás opravdu pletou.
5: Ano, ano.
6: No.
5: Výborně jste zahrál toho zátopka, pane Ples. Ano, ano.
6: Tak říkal si, tak chvilku jsem... Si to užil a pak jsem jim řekl, to byl Neužil.
5: Jo, to byl Neužil. Plesl a Neužil. No, prosím tě, která taková ta role, řekněme, tě dala jako nejvíc zabrat?
6: Tak ten Emil určitě.
5: Ten no. Emil, já jsem si to tak jako myslel.
6: Určitě.
5: Ty ses úplně jako fyzicky proměnil.
6: Protože to byla role, která, to se samozřejmě neděje často, že s ní byla spjatá ta proměna i fyzická. Prostě jsem musel zhubnout.
5: Ano. Jasný.
6: A, to jsem...
5: a jak dlouho si, kolik jsi schodil třeba?
6: Tak 8 až 10 kilo. No.
5: To je
6: na jeho váhu jsem šel. Na 67.
5: Aha.
6: 68, 67 kilo měl Emil. On byl teda trošku menší, ale a když máte vypadat jako olympijský vítěz a běžec vytrvalostní, tak to není možný to nějak jako očůrat prostě.
5: No, to nejde.
6: To, no, ne. A v tom filmu, když ty komparzisti všichni byli opravdu běžci, tak kdyby ten nejlepší z nich vypadal směšně, tak to vlastně zkazím, že jo. Takže jsem běhal jak blázen, tady jsem běhal taky, vždycky jsem zračil, tady jsem taky hodně běhal, do Chotíkováš ne teda, ale běhal jsem občas ke Karlovarský a zpátky, kdy okolo té kapličky v Kyjově žlutý, to jsem dělal 5-kilometrový okruh a někdy jsem dal 8 a to jsem šel až do Malesic a zpátky. Tam je taková ta, ne, cyklostezka, myslím, navede. No tak po ní jsem tam. No, a pak zpátky tou rovnou kolem Burdu do Račic.
5: A neodnesl jsi to nějak jako zdravotně nebo něco?
6: Bolel mě kyčel hodně, byl jsem chvilku, protože prostě jsem v životě neběhal. Nebyl to můj sport, jako třeba radši hraju tenis a tak. A 35 jsem vlastně začal, jakože v uvozovkách vrcholově běhat, ale hodně. Bolela, no, tak jsem měl fyzioterapii. A musel jsem se o to tělo starat, no.
5: Třeba, proč se ptám, protože Tom Hanks, když hrál Trosečníka, tak taky musel, že jo, zhubnout hodně a on si úplně metabolismus rozhodil a od té doby má nějaký problémy se žaludkem a cukrovku.
6: Já jsem nejet pečivo, jsem si řekl, že jako, aby mi to jako šlo. A nejet jsem pečivo, to jsem si jako vyndal asi rok z jídelníčku, no a to trpíš, že jo.
5: Jo.
6: Přijedeš domů, máma tam prostě svíčková, všichni knedlíky a
5: ty nesmíš.
6: Já jsem si dal vývar třeba, nebo lučinu.
5: Já mám rád pečivo, člověče.
6: Já taky. To by mě... A dal jsem to. Jediný, čeho jsem se nedokázal zbavit, mám rád pivo. Aha. Tak jsem furt pil to plzeňský pivo, to já mám fakt rád.
5: Jo.
6: A furt jsem si říkal, tak to až naposled, to vyhodím až naposled, až co to půjde, ho ne... To
5: jo, prostě... jo, jo.
6: A furt piju to pivo, furt hubnu, furt piju pivo, běhám a hubnu. A nakonec koukám, že jo, my už jsme to dotočili, už jsme to dotočili a furt jsem pil to pivo, běhal a hubnul. Takže to mi zůstalo. Takže jsem měl přísun vitamínů a minerálů
5: jo.
6: z plzeňského prazdroje. Hele, ty běžci tomu říkají Jonťák.
5: Jasný. Prosím tě, herectví je taková jako té povolání jednou si dole, jednou nahoře, že jo. Já si myslím, že plyne v takových sinusoidách, na který se teďka si myslíš, že jsi nahoře na té vlně jedeš. Já ti řeknu, jak tě třeba vidějí lidi, ale mě by zajímal jako tvůj pocit. Jak si teďka myslíš, že si tu kariéru tvoříš, nebo že ti někdo posunuje, nebo...
6: Dobrá otázka, no.
5: Jseš pánem svýho...
6: Snažím se bejt pánem svýho, ale znáš to, my jsme vlastně trošku zboží a my si ty roli nepíšeme ani se nerežírujeme a vlastně jsme na trhu a když buď po nás někdo sáhne, anebo ne.
5: Ano, takže je to závislý povolání.
6: Je to, je to závislý povolání. Tak to je určitý riziko té práce. Já si nemám na co stěžovat, si myslím. A zároveň teď na té sinusoidě si myslím, že jsem tak někde ve prostřed dole a že jsem takovým jako za nějakou etapou Když jsem vlastně měl docela zajímavý role před kamerou, strašně mě obohatilo, posunulo, bavilo mě to. Opravdu jsem měl strašný štěstí, že mě, co jsem točil, teď poslední dobou mě strašně bavili jak spoluhráči, tak scénář, tak režisér. A teď mám trošku mý nabídek a klid takovej, a myslím si, že to je správně, že se člověk taky nevystřílí a nejede nějaký automat.
5: Ano.
6: A zase a taky si myslím, tak mě 640, že... To povolání tohle je závislý na zkušenostech, na životě vlastně, že jo? Co zažiješ,
5: ano.
6: Co máš za sebou. Některé věci jdou zahrát, některé ne, že jo? Některé je dobrý si prožít. Takže je dobrý si před tou 50 naberu něco ze života a pak uvidíme.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Otázky Tondy Procházky, tentokrát z Chotíkova u Plzně. Naším hostem je herec Václav Neužil a druhý host právě přichází.
1: Náš další host je herečka, která je, myslím, dlouhá léta na takové té sinusoida, tak na tom horním hřebenu, že se tak jako pohybuje. A tím, že jsme ji pozvali do našeho pořadu, tak se vyšvihne úplně nahoru. Bára Munzarová. Ano. Muzikálový nástup, Báry Munzarové, Baruško, dej se.
2: Krásný dobrý den.
1: Krásný dobrý den. Prosím tě, máš nějakou otázku na Václava?
2: Otázku Tondy Procházku?
1: Já jsem totiž zapomněl.
3: To na tebe hodil, víš, hned.
1: Ne, já jsem si totiž, my třeba skončíme tenhle pořád.
2: A tebe to začne napadat, víš, na co jsi se chtěl
1: to nejde,
2: zeptat.
1: Ale najednou ty dva se začnou mezi sebou jako hrozně bavit a je to zajímavé, mám sakra, tohle mělo proběhnout na jevišti, víš?
2: No já bych se chtěla na ty sporty zeptat, to já třeba nevím, protože nečtu rozhovory, rozumíš?
3: Tak že jsme sportovní
2: no.
3: A co je
2: jako
3: tvojí?
2: Co jsi dělal za sport?
3: Já jsem dělal tenis.
2: Já jsem ujetá na sportovce, tak opatrně asi podsednu kousek a vyprávě.
3: Tenis a všechno jako samozřejmě rekreačně, tenis. A byl jsem teda, jako jestli jsem něco hrál jako já, tak vlastně pod vedením, tak to byl tenis. Ale. No, ale jak jsem z té vesnice z Račic, tak my jsme, to máme takovou historku s maminkou, že ne, já jsem, to bylo to dětství v 80. když se všecko na ulici se prostě opravdu jako zkoušelo, takže my jsme hráli fotbal, tenis, opravdu, že jsme si vždycky natáhli šňůru, když jelo auto, tak jsme jí odepli. Hokej, protože my jsme měli takzvaný rybník Bažák směrem na Křimice a Skvrňany za mostem za Mží, tam byla, teď už tam není voda, tenkrát zamrzal a fakt jsme tam celý dětství hráli hokej, jak se rozhazují hokejky, že jo, kdo s kým, nebo jsme ho hráli s tenisákem na tom. A pak jsem si jednou, myslím, jsme si nějak překopli jsme míč do nějaký zahrady a já jsem tam les a roztrhl jsem si břicho a ten doktor mě ošetřoval a říkal, ty máš takový sval, jsi takový hůžený, ty děláš nějaký sport? A já jsem nechápal, já jsem odpovídal jako upřímně, jako jo, dělám hokej, tenis, fotbal, jízdu na kole a on se díval na mámu, jako to jste se zbláznila. A ona to uvedla na pravou míru, jenom to dělá jako na ulici.
2: Na dvorečku.
3: Aha. Takže takovýhle sportovec jsem byl, že jsem to sportovní dítě vylítan, takový to, jak večer voníte větrem. Ale tenis jsem hrál opravdu, že jsem měl trenérku, chodil jsem, hrál jsem za Rapid a za Prazdroj.
2: A měl jsi takovou tu
3: ta láska asi.
2: Měl jsi takovou tu ctižádost, jako že teda je potřeba být první? Jako nepustit to, jako vyhrát?
3: Trochu jo. A ty?
1: To asi
3: a ty? To cítí už ty otázky, tady, takže nerada prohráváš. Co stolní hry?
2: Teď už to právě měním, zaplať pámu, ale když trochu to začínalo, jo. Já ještě jak jsem kozoroch zodpovědnej, houževnatej, to máme s Tondou podobně, tak mě to jako nedělalo dobře. Dokonce jsem běhala za Spartu krátký tratě a skákala do dálky atletiku a při jedné hodině normálně na gymplu tělesná výchova se stalo, že jedna moje spolužačka ještě měla na rozdíl ode mě takový jako velký prsa. To vypadalo, že mě na tu stovku jako předběhne, jo. No to by bylo vovíc, já nevím, co se stalo tehdy. Nebyla jsem nachlazená, nějak se holka rozběhla rychle a na tribuně seděli omluvený takový to jádro, ty chlapci z té třídy, který byli důležitý, že jo, ty tři jako Koubek, Miller, Adamčík. Čau kluci, zdravím vás. A já jsem viděla, že to nedám na tu stovku tentokrát a že ta Gábina Provazníková mě trhne. Takže jsem udělala, že mě jako strašně bolí kotník, rozumíš? Ano, už ne, ale bylo to jako z kraje, jak jsem byla za toho chlapečka vychovávána, tak to bylo, proto se na to ptám, jestli jsi to měl taky, víš,
3: vyhrát. Jo, měl, no.
1: To zvláštní, já jsem vůbec, nejsem soutěživý, ty se zvracel zvenku, vonil si větrem, já vždycky vonil větrama. Já jsem někam... Já neumím žádný sport, ke mně můžeš se přiblížit. Ne.
2: Ale víš, co je největší...
3: Nebaví tě, ani pasivně?
1: Ty prosím tě, ne.
3: Ne, v pořádku.
1: Nevím, jak bych to řekl. Mě akorát baví třeba, když je mistrovství světa v hledním hokeji a hrajeme s Rusákama, nebo jsme hrávali, tak mi to poslední utkání, kdy jde o všechno, jo, ale jinak mě sport jako nic... celkem neříká.
2: Vůbec jako soutěže. Já si pamatuju, jak nás s Toníčkem Procházkou jednou pozvali do natáčení České televize Kufr. Šmaňa, že jo, uváděl. A než se to jako natočilo, tak byla generálka pro ty soutěžící, aby věděli, jak to bude probíhat. A na té generálce si nás nalosovali ty napovědáře, že jo. A Tonda byl výborný, protože tam byl docela chytrý pán jako soutěžící a on říká, no teď před Báděl pan Tomimo, no ten jak má to, jste úplně blbej dál a v podstatě si pamatuju v té šatně, jak po té generálce všichni soutěžící byli úplně bílí a říkali, hlavně si nesmíme vylosovat pana Procházku.
1: On je takovej netrpělivý, jo?
2: A bylo to hrozný, protože já jsem, jak jsem Tonička znala z angažmá, že je pro každou legraci, tak já měla jediná až úplně do slz záchvaty smíchu, bylo to strašný a ten pán tehdy teda prohrál, no.
1: Když to neumí, tak tam nemá lézt.
2: Přesně tak, to bylo výborný.
1: Jo, prosím tě, a ještě, teď vůbec nevím, co jsem se chtěl zeptat. Spod, no ne.
2: Tolik té cti žádostivosti.
1: Jo, jo, jo, ale možná pojďme se ještě vrátit k tomu divadlu. Třeba Baruško, co ty považuješ za takovej svůj největší úspěch? Jako, dokážeš o sobě, jako, když jsi teda soutěživá, tak bys měla empaticky, neempaticky říct... Tak, v tomhle jsem byla dobrá, nešetří se.
2: No, já jsem asi začínala jako takzvaný anštant, ty dramatický role, ano. Tak to asi byla moje parketa. A právě v té Plzni Krvavá svatba, Maryša, ta Desdemona dvakrát, to bylo fajn. A pak, jak člověk musí přejít na tu volnou levou nohu, jak jsme říkali, a teď je v těch souborech nebo divadlech bez dotací, tak abychom se uživili, tak většina těchto souborů nasazuje komedie, protože je doba těžká, lidi se chtějí bavit. Takže ten přerod právě přestat se stydět, trošku jako dělat i tu dobrou srandu, což jsem si teda k tomu čuchla i v té Plzni. A teď máme za sebou před 2 lety premiéru právě s Toničkem Procházkou americké komedie Sladké neřesti, a nebo Když ty tak já taky, kde já v závěru té hry Toniček řekl, vyber si tam tu roli, tam jsou 2 ženy, tak jsem vzala takovou tu méně prostorově náročnou, abych se nemusela učit tolik textu, nekecám, ale je to taková jako tlustý zvýrazňovač. A ona tam ke konci má takovou sexuální scénu s kolegou a já jsem se tak strašně styděla, že jsem si vymyslela, že budu úplně na šrot. Takže hraju, že jsem totálně opilá, abych se nemusela stydět. A dělali jsme tam takovou opravdu jakoby spartakiádu na posteli, teď aby to bylo vtipný a nebylo trapný. A je tam situace, kdy já si jako klekám k poklopci svého kolegy Dennyho Ratajského. A opravdu na té zkoušce jsem mu měla otevřít ten poklopec a stáhnout kalhoty a od něma má mít trenky. A já jsem na to neviděla. A vymyslela jsem si, že si jako nasadím v průběhu té akce brýle. A to má ale takový úspěch, protože většina žen se ke mně vždycky jako připojí. Takže jsem ráda, že jsem si našla při té jako komedii, že berličku, že alkohol.
1: Tak tohle je vrchol.
2: To je vrchol šmíry. Vrchol
4: Maryša, Desdemona.
2: Maryša.
1: Otevírání poklopce.
2: Ano, jako, totiž ta role je naprosto blbá, hollywoodská, vyhořelá herečka. A ta role, proč jsem si ji vybrala, byla z repliky. Vám by nevadilo, kdyby se můj muž vyspal s vaší ženou? Teda moje žena s vaším mužem, jako s mým manželem. A já říkám, ne, já jsem herečka, já si svoje emoce schovávám, víte? Jako na pozdější využití. A jinak já se snažím mít úplně čistou hlavu. Například teď vám s hrdostí mohu oznámit, že ve své hlavě nemám absolutně nic. A to byla replika, která mě na tu roli teda natáhla.
1: Je, je.
2: To je velká úleva.
1: Vašku, takhle naopak, vzal jsi třeba někdy nějakou roli a během toho, když už já nevím, se to točilo nebo zkoušelo, už vlastně nešlo co unut, jsi zjistil, že to není úplně ono? A teď jsi to hrál s takovým jako sebezapřením, hledal jsi v sobě poslední zbytky profesionality. Stalo se ti něco takového?
3: No vlastně ne.
1: Tak to můžeš mluvit o štěstí. To my ve tady Fantasma jsme kolikrát hráli.
3: Vlastně ne.
1: No, takovýhle role, co jsme vlastně... My jsme ještě tehdy hráli k výročím různý blbosti. To bylo strašný.
5: Povinně.
1: A my jsme to cupovali. To bylo, tam byly velký srandy samozřejmě, že jo, ale... To už vlastně dneska ani nejde takhle.
3: No to si nedáme představit. Mě,
1: ne, to neznám. Prosím tě, my jsme se bavili o cestování. Vašku, cestuješ rád, nebo jakým způsobem? Na čum,
3: jo, teda, cestuju rád. Rozhodně.
1: Lučusníma letadlama, nebo...
3: Právě jako... jsem teď říkal Báře v zákulisí, že mám pocit, že jsme se jednou viděli v Thajsku. A Bára říkala, je to možný, já tam jsem furt.
1: Tak v Thajsku?
3: V Thajsku. No, jo. Já fakt si myslím, že jsme vás tam potkali a tam byl jednou jenom.
1: Ty jsi ležel na tom masážním tom ty posteli a...
3: Jo, cestuju rád, cestuju velmi rád. Herečka. Teď cestujeme vlastně velmi rádi se svým synkem, 8letým a mám to strašně rád. A naše, jako ten styl je, že někam letíme většinou, nebo jedeme a nemáme moc plány, mám rád, když to vyplyne. Mm. Mm-hmm. Bez děcka to samozřejmě je jednodušší ještě v tom, že si třeba to ubytování můžete dělat po cestě a je to větší punk, což už tam neděláme, máme rádi, že víme, kde co bude, ale miluju, a teď jsem to znovu udělal, byli jsme u Neapole, nebo v Kalábrii, v jižní Itálii, minulý léto, to jsem teda viděl sám, Léňa byla s Vinskem na pláži nebo někde, já fakt miluju, že já jsem si sedl do auta, který jsem, a jedu, já, a fakt nevím kam. Jako fakt nevím kam jedu, a jedu. A to jsem udělal a to mě teda strašně baví. A jel jsem do nějakých vesniček, horských vesniček, tam jsem se zastavil. Tam si dáš víno nebo pivo, jako pozoruješ ty místní lidi a to se mi strašně líbí. Šel jsem se projít do lesa. Tak to jakoby nejsem nějakým, nemám nějaký velký exotický skalpy, to ne, ale tenhle ten styl mě baví.
1: No tak to myslím, že Bára je absolutně něco jiného, to je opak, protože my, když spolu třeba někam jedeme, my to máme všechno jako naplánované, že jo? Teď mi spadly otázky.
2: No to já s tebou musím mít naplánovaný, Toničku, ale my teď třeba jedeme s Martinem Obytňákem a to je přesně to, že cesta je cíl. Že jsme v podstatě chtěli jet do Finska a teď už jsme u Švýcarských jezer, jo? Ale je to tak jako, že to tak jako

0: Lenka Polášková, tak taky umí vařit. Ta nám ráno dělala snídaně a k obědu byly takový ty chobotnice, ano. Krevetky, pasta, no všecko, ty dobroty.
1: Já jsem byl totiž na té Sicílii se dvouma holkama. Původně tam měli je dva manželské páry, ale manžel Báry nemohl a moje žena taky ne.
0: Tak oni jsme... oba zkoušeli nějaký představení, chápete to?
1: Brbost. Tak jsme řekli, no, člověče, tak co? Tak jdem spolu, no.
0: Úžasný to bylo.
1: A vzali jsme ještě Lenku, no, a bylo to, to doporučuju.
2: A jedli jste chobotnice, jo, dělo Sicílii doporučuje hodně lidí.
1: No, no, ne, je s dvouma holkama.
3: Je takhle, tak to už je jedno kam.
1: Co jíš, to už je druhotná věc. No, můžeš jít do Čerčan třeba, že jo.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na otázky Tondy Procházky dnes odpovídají Bára Munzarová a Václav Neužil.
1: Kouřil jsi někdy Mariánu?
2: Ano.
1: Jo?
3: To je hodně velký.
4: Jakože
3: jsi obrátil list?
1: No.
2: Ze Sicílie dvouholek. A co to bylo ze sport? No to asociační, to by mě zajímalo.
1: Já hrozně tak jako skáču.
2: Já jsem zase upřímný člověk, takže jsem odpověděl upřímně.
1: No, ježišmarja. A ty jsi něco kouřila někdy? Teda něco. Takhle jsem zase nechtěl odskočit.
4: Ne, já se zalikám a kašlu. Já jsem to měla jako koláček jednou v životě, kdy jsem říkala, je mi 52, potřeba bych zažít opravdu aspoň jednou. Já to nemůžu prostě, já nevdechnu ani na jevišti, prostě kouř cigarety, bohužel. Takže mi upekla kamarádka koláček, který mimochodem napekla podle nějakého receptu pro svoji maminku s Alzheimerem, a protože nevěděli, tak se sešly tři sestry 60-letý a jedli to ke kafe jako sušenky celý odpoledne.
2: A to je děsivý, ne? To
4: a dopadly musela... strašně. Tak já měla dva vzorky a moje dcera naštěstí říkala, mami, ty, která se jenom podíváš na deci vína a seš týden opilá, ty si kousneš a hodinu čekáš.
2: Takže ty abstinentka.

0: Anička si snědla koláček.
1: Byl Silvestr, moje dcera Anička mě opravdu hlídala, já jsem snědla ten jeden malý koláček, furt nic, po hodině to nastoupilo. Já jsem byla strašně vtipná, pohotová, sežrala jsem všechno, co bylo na tom stole.
2: To jsi normální, to tě vidím.
1: Ne, to bylo asi. A tak po 10 minutách to jako vyprchalo, no. Takže to jsem zase zhasla.
0: Jednou mě jeden technik v divadle, a to jsem byl teda naštvaný, protože měl to být vtípek, ale mně to vtipný nepřišlo. Já jsem hrál v divadle 7,5, když si představení Podzemníci, bylo to od Jacka Kerouaka. Já jsem hrál Jacka Kerouaka a jiný postavy tam byly Bukovský a byly to Bítníci prostě. Takže se tam hodně jako, bylo to o neřestech, mimo jiné hodně se tam pilo a právě se tam jako kouřil joint, jo, v tom ději. Samozřejmě, že jsme tam měli jenom tabák, protože... A jednou to taky kouřím a já jsem neslez z jeviště tam. Já jsem neměl vůbec chvíli znát taky to představení, že nemůže se ani vyčurat nic. A on nám tam ubalil opravdu pravýho jointa. Chápete to? A myslel si, že to bude vtipný, jo. Ale to je strašný podraz pro to herce i pro diváky. A my jsme tam měli ještě vymyšlenou takovou věc, že ten Kerouak s tím Bukovským, myslím, že jdou, jako, že udělají stoj na hlavě a pokouří si, jako jeden mu dá, takovou scénu jsme tam měli. No my jsme to jako vykouřili a já jsem si už říkal, když už jsem to kouřil během toho, člověče, to je nějaký jiný aroma.
2: No to má
0: strašně jsem se zuhulil. Když jsem obrátil tu hlavu z toho, ale začal, a to je právě, že opravdu na tom nelze dělat podle mě žádnou práci, herectví určitě ne, a začal jsem si to užívat a říkal jsem si, to je dobrý, tyjo. To je dobrý.
2: Já jsem
0: Kerouak.
2: Ano.
0: Já jsem Kerouak, jsou 50. leta, jsem v San Francisco, to je skvělý. Hrál jsem tam s kolegyní Bárou Melotovou, pak to skončilo a já jí říkám, nebo tam, byli jsme možná nějaký moment v šále, říkal jsem, to je skvělý. Jseš příšerně dlouhej, je to příšerný, jde to vydržet, mluv, prosím tě. Já jsem řekl třeba ahoj. A měl jsem pocit charismatického pohledu, ale bylo to, takže není to dobrý, no. Tak
2: není,
0: jsem mu vynadal hodně, měli jsme konflikt.
2: No, říká se, že herec, když je tady o těch citech, že je senzitivní. Báro, co tě dojme třeba?
1: No teď na starý kolena nějak už úplně všechno. Ale
2: vidíš jako koťátko, tak brečíš,
1: hezký, no, ne, hezký film. Jo, a jak jsi se ptal na ty herecký vzory ještě, tak já bych třeba chtěla přinést kafe nebo minerálku, takhle poslední člen nějakého crew na setu s Meryl Streepovou. To je prostě pro mě geniální herečka. Já třeba pozoruju, co ona dělá s rukama, že jo. Já nevím, jestli to máš taky, Václave, ale začínám novou roli, člověk se do toho musí úplně oblíct a mám tam vždycky moment, a co já jako budu dělat s těma rukama, jo, že jo?
0: Těžký.
1: Tak kape, jako vlastně těžký. Na to zapomenout, než se do toho člověk prokouše. Takže já pozoruju, jak ona v každý té roli od Margaret Thatcher nebo koho, co to hrála, a pak muzikál, rozumíš, pohádkovej. Teď jsem byla na Pradě, zase jak je po každý jiná a má úplně jiný gesta a to je prostě pro mě úplně úžasný. Na tohle pozorovat, no.
2: Mě se nedávno jedna novinářka ptala, proč je těžší lidi rozesmát, než rozplakat? A já jsem říkal, já nevím. Já si nemyslím, že je lehčí lidi rozplakat. Třeba, že jo?
1: Je, to ní. Jako Einstein, bývalá Einstein herečka ti to můžu říct. Já vždycky, když jsem šla do Violy, ne vždycky, já znám, nebyla jako furt, ale když táta dělal Seiferta třeba nebo Hrubína, tak jsem tam takhle seděla, říkám, Munzer, dneska mě nedostaneš, znám tě, dneska plakat nebudu. A on těma pauzama naplněnýma tím, že prostě to umyslel, ty přesahy, které jsou mezi těmi řádky, tak ses jako napojil, že otvíráš vlastně jakoby tu duši, jo. Ale jako udělat dobrý for, natajmovat, jako udělat gag, teď to vycítit, protože po každý se sejde jiný publikum, to si fakt myslím, že je těžší. Jako, že se zasněně podíváš na první balkón a teď tam procítíš ty slzy. Já jsem to říkala před začátkem, já jsem nesla mamince v předposledním roku jejího života nějakou svačinku a dopoledne dávali Boleslava I. nebo co, a byl tam závěr té trilogie filmové a tam byla v detailu oči Jany Hlaváčové v kutaně, jak se tam na tou mrtvolou sklání slzavé oči, záběr, detail, ona tam pronášela úplně z těch střev tu větu úplně dojemnou a ta máma na sebe kouká z té postele, říká, ježiš, já jsem byla dramatická umělkyně, prosím, je přepni to. Jako jsme se moc neprožívali, ale myslím si, že fakt je těžší rozesmát. Rozesmát je těžší.
2: Ty prosím tě, máte tak dívám se na oba, v některým představení, to může být dobrý představení, nějaký momenty, které nemáte rádi. Třeba scéna, která vás štve a...
0: Jasně, no, to jo.
2: Že jo, že jo, to
0: nebo, člověk... nebo mi nejde, nebo má, chtěl by, mám slova spíš třeba, mám neoblíbený slova.
2: Jo,
0: já že jenom... cítím, že se tam jako, že už to chci mít za sebou.
1: Že se to speče, jako
0: tu větu, nemám rád.
2: Máte to taky
0: zrcadlo
2: tak,
0: třeba nemám moc rád úplně, když říkám.
2: Slovo zrcadlo?
1: Jako slovo zrcadlo.
2: No tak to můžeš vynechat.
0: Zrcadlo chci mít za sebou vždycky.
2: No, tak to máš říct ta stěna, ve které jsem vidět.
0: No.
2: Aby si nezr... No ne...
0: Ale i scény, rozhodně, no.
2: I scény, no, takový některý se vyloženě, ježišmarja. A pak mám některou, kterou miluju, jako, že to tak jako frčí, no.
1: Já teď nemám člověče, ale když jsem byla v angažmá, to je přesně to, že nejsiš ten svobodný herec, že prostě přijdeš k Fermanu, tam visí obsazení, ty se podíváš, ukaž, co to je za věc, ježiš, to bude blbý, co tam hrajou, no tak to je čurda, kdo to režíruje, ježiši Kriste, jo, že nemáš na výběr. Tak to bylo párkrát, se jako stalo v divadle.
0: Jsi přišli na obsazení, prostě.
1: No ale teď, jak si člověk může vybírat, co, kde, jak a s kým, tak musím říct,
0: jiný,
1: že jsem právě se vracela z toho Tajska k Diáři, který nebyl úplně přetížen a říkám, já tam mám věci a projekty, na který se těším a lidi, na který se těším a to je snad poprvý za celou moji kariéru, že ta svoboda, že si to můžeš takhle
2: jasný,
1: jako...
2: Jasný,
0: to mi říkal kolega Honza Hájek, když byl ještě v Národním, že tam se kolovala historka, asi pravdivá, když jsme u těch Fermanů, jak to visky veselo v těch vitrínách dole u Vrátnice, že starý Saša Rašilov, starý z první republiky Staš Rašilov, ten, když si šel přečíst ze života hmyzu a viděl, že hraje Hovniválá, tak si řekl, šel za tím vrátným, říkal, půjčte mi tušku, otevřete mi to. Tak mu to otevřel a on tam připsal k tomu obsazení. Ač mezi vámi jediný herec velkých kvalit, hovno jsem tu hrál a teď ho budu valit? Takhle se musí na ty Fermany asi.
2: Ano, ano. Chtěl jsem se ještě vrátit k té věci, jak se říká, že máte to divadlo tam, takovou partu. Vy jste vlastně celé to divadlo hrálo 4 hvězdy, že jo?
0: Čtvrtá hvězda, ano.
2: Čtvrtá hvězda, pardon. A potom ještě Skáza...
0: Skáza Davidského divadla. A Dubbing Street, a tam byla část už.
2: Jo. A jak jste na tom, jako to někdo napsal, nebo jste to tvořili dohromady, nebo jak...
0: Ta čtvrtá hvězda napsal Petr Kolečko a Honza Prošinovský a režíroval, to bylo teda zábavný v tom, režírovali vás někdy dva režiséři? Mě jo, na čtvrtý hvězdě.
2: Většinou nikdo.
0: A to je teda...
1: Ty jsi neurežírovatelný.
0: No a napsal to ten Honza a režíroval to, ale Mirek to taky režíroval, Krobot. Takže to režíroval i Mirek.
2: Aha.
0: A to bylo, že sedí u toho, máte scénu, oni sedí u toho odkoku, že jo, proběhne scéna, konec jako klapky a teď za mnou přijde průša. Prosím tě, seš nějaký chcíplej, ale víc, jo, víc to dej, jako malinko to chce fakt energie, je to nějaký to, jo, jo. Tak já jasně, jsem to tam napral a přijde Krobot. Hele, je to nějak moc, uber, čověče. To ne, to je blízkej, to musíš mít.
2: Smrt.
0: A já říkám, to je smrt? No to je, kluci, domluvte se.
2: No, to je katastrofa, když si každý říká něco jiného, no. A máte rádi třeba na jevišti improvizace, když jako, nebo respektive takhle, když vypadne text, nebo se něco stane, jo, jestli se z toho sesypete, nebo jestli je to pro vás náboj energie?
0: Jak s kým?
2: Jak s kým? To říkáš přesně.
0: Protože ano. Když víte, a to nic proti nikomu, ale někdo má prostě ten dar a že to je v pohodě, a když víte, že tam jste s někým, koho to fakt, tak to dá,
1: většinou,
0: no, tak to dá dolů i mě a není to příjemný. A když to je třeba s Jardou Pleslem, no David Novotný, když u nás byly tyhle ty lidi, tak ty vlastně...
1: No to jsou ale ty rychlí, bystrý, to má Toníček to taky, Blbec k večeři, představení divadla Josefa Kajetána Ptila a Viktor Vrabec tam měl takovou emocionální scénu a říkal, já si na vás posvítím, vím, kde bydlíte, třetí patlo vlevo, řek, jo. A Tonda ale hned, dobře, a pojedete metlem nebo tlamvají? A to ta hbitost a ta neskutečná pohotovost, to je, co já obdivuju prostě.
0: Yeah. No. To říkal ještě tady, když jsme u historik takovýhle, tak Petr Čtvrtníček mi říkal, že hrál s Leošem Suchařípou na zábradlí nějakého Čechova a vynechali dvě stránky. Prostě ten Leoš byl trošku asi mimo a zapomněl narážku a vyšli jako hrál se dál a on mu v té šále říkal, Leoši, my jsme tam vynechali dvě, my jsme neřekli nějakou podstatnou, my jsme tam vynechali a on, tak to příště řekneme dvakrát.

0: pokračují otázky Tondy Procházky. Dnes s Václavem Neužilem a Bárou Munzarovou.
1: A teď ještě vždycky tak se ptám, mám pár takových šílených otázek. Ukradla jsi někdy něco?
2: Jo, čověče, ale to bylo hrozný. To je nějaká třeba druhá třída. Jedeme ze západního Německa, maminka ty zašitý marky takhle pod tou... A už jsme se jako blížili domů a uvolnila mi nějaký asi 2,50 marky a zastavili jsme v nějakém krámě, tehdy to bylo před revolucí, tady nebylo nic a já jsem nutně, vlezla jsem tam do papírnictví a nutně jsem těm třem kamarádkám potřebovala přivést ty vonavý růžový gumy, víš, takový ty, co tady nebylo. A přešvihla jsem ty 2 marky asi o další 2 marky, tak jsem si to strčila do kapsy a tam člověče fakt byl hlídač. Teď já anglicky jako pár slovíček, tatínek, že těsně kolaborant, že ruština samozřejmě, ale nutil mě v angličtinu. Takže jsem řekla, maminka přijde, vzal mě dozadu těma útrobama toho obchodního domu, naši na mě čekali a maminka musela vypárat tu kabelku a zaplatit za mě ještě pokutu. Dalších 10 marek, chápeš to? Tak to byly nejdražší gumy.
3: Dobrý, no, tak, ale, takže, taky ano, máš neřesti. Nekouří, nepije, krade.
2: Já jsem ukradla 2 růžové gumy pro spolužačky, rozumíš?
3: Já jsem taky bohužel, no,
1: A co vy, to... pane Plesle?
3: U mě bychom tady mohli říkaj, být... Do...
2: Hrzánová, už v klidu, no, to je normální.
3: Ne, do rána ne, ale jo. Mám teda takovou velkou historku, ale zkrátím ji rychle. Ano, já jsem nechtěl krást, ale nějak to na mě přišlo jednou.
1: To je rýma.
3: K nám se do Račic... Přistěhoval z Malecic, jako když jsem byl malej, takový raubíř, a ten mi poradil jednou. On byl takový jako raubíř, jo. Já jsem s ním kamarádil, protože mě to fascinovalo. Jako že kouřil třeba v 9 letech, já jsem byl takový z něj úplně pa. A ten mi řekl, že někde přelepoval cenovky. A že to je super, já si to zkusím. A my jsme byli rybáři v Račicích. Hodně kluci, že jsme trávili a furt jsme chytali ryby. Bylo to prostě každý druhý měl rybářský lístek, roští v Skřimici, že jo, tam jsme dostávali. Tam jsme si to kupovali a já, takže jsme chodili nakupovat prostě háčky, splávky. A já jsem jednou byl v bývalém Prioru, jaký Prior, bylo mi tak 14, 13. Koupil jsem si splávek, nějakou Saturnu, jako vlasec a háček, já nevím, bylo to třeba za 102 korun. A nevím, najednou v mozku hlas: Přelep cenovku, já byl zhypnotizovaný. Tak jsem to udělal, ale třeba směšně, třeba na 83, takže 17 korun, nevím, jsem ušetřil. Šel jsem ke kase, asi jsem chtěl ten adrenalin.
1: Ano.
3: Zaplatil jsem, už jsem byl za kasou, říkal jsem si, wow, to funguje. Jsem zloděj, teď už jsem zloděj. Už 5 metrů jsem zloděj. Šel jsem a už jsem se blížil, že se otvíraly i ty dveře na buňku ven a najednou tlapa na rameno. Tam ta ochranka v civilu, fízlové, co to tam hlídali. Ano, ty jsi tady přelepoval samolepky. A já byl zvyklý, v pohodě to vyřeším, jak v Račicích, když se hádá s velkýma klukama, budu lhát. Ne. A on mi takhle chyt a takhle mi jako úplně palcem zajel do klíční kosti a jako věděl a úplně a řekl mi, já nemám rád, když mě někdo lže, víš. A já úplně, ano. A má to tady velký proč, vzali mi taky do útrop, tam byl další, tam mě vyslýchali, zjistili, směšný to bylo 17 korun, proč jsem to dělal, a říkal, tak co děláš, kde se učíš, a já dělám gymnázium Loďka Pika v Terci, v Plzni, v Doubravce. Ale dělej si srandu z někoho jiného. Co děláš? Učňák nebo co? Gymnázium Luďka Pika, jsem v Terci.
1: A bude ze mě slavný herec jednou.
3: A on proč to udělal? Jseš normální, za to ti můžou vyhodit ze školy? Co dělá? Já jsem mu říkal, že hlas vevnitř hlavy mě co... A on, ale pozor, to tam... A on byl skorumpovaný. Ten víc. A říkal, hele, necháme to být, když mě přineseš 200.
2: Ne.
3: Jo!
2: Ne, fakt jo.
3: Jo!
1: Ale takže že... jsi šel ukrat si doma.
3: No právě! Potom mi řekl, jako jedle hajzdel, takže mi vlastně řekl, buď tě vyhodí ze školy, nebo ne. To je na tobě teď. 2 kila. A oni měli ke dřevěná dole prostě pod náměstím, tam měli jako měšťáci a tam jsem mu to měl přinést. Já přijel domů, úplně spocenej, teď jsem se bál, že aby to nevěděli naši. Já říkal, jenže já ty 200 nemám, to musím zase vzít někomu. Tak jsem je vzal mamince. Ale no, u nás byla taková plechovka, od kaka, na tom bylo napsáno Drozde kakao. Jestli zda, a v tom, od nějakého kaka jako z Brazílie, oprázdno v tom byly peníze, já jsem to věděl. A já úplně jsem vzal ty 200 a říkal jsem, musím, mami, musím, jinak mě vyhodí ze školy, jde o vzdělání. A šel jsem, tam jsem mu to dal a dobrý, pak jsem jí to řekl někdy v 18. A vrátil jsem to, když jsem měl, to zase a... jo, mám jenom.
1: No přátelé, já vám děkuji, bylo to hezký na závěr. Já až teďka přijdete do šatny, podívejte se, co vám zmizelo, jo? Až to jsem zase udělal já. Našimi hosty byly Bára Munzarová a Vašek Neužil.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Díky.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj plánuje 80 miliony korun podpořit modernizaci nemocnic. Mezi Krásným údolím a Černošínem na Tachovsku začala 3měsíční oprava vozovky. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. A dnes čekejte zataženo přehánky a bouřky, místy i silné teploty až 25 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Rada Karlovarského kraje doporučila zastupitelstvu schválit žádost Karlovarské krajské nemocnice o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu v celkové výši 80 milionů korun. Finanční prostředky budou směřovat především do obnovy a rozšíření moderní zdravotnické techniky v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu. Jak uvedl hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO, nejvýznamnější investicí je pořízení chirurgického robotického systému. Silničáři začali opravovat vozovku mezi Krásným údolím a Černošínem na Tachovsku. Řidiči tam proto musí počítat s omezeným provozem. Práce potrvají do konce letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Součástí stavby bude také oprava a čištění propustků, pročištění silničních příkopů, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, instalace směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je komplexně zlepšit stav této významné komunikace druhé třídy a prodloužit její životnost.
1: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Muži z Kyjeva překazila ilegální útěk do Rumunska Medvědice, píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci, šelma ho zastavila v lesích u hranic. Vylezl před ní na strom a odtamtud zavolal pomoc. Když se pohraničníci dostali na místo, Medvědice už tam ale nebyla. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadený tvrdil, že k hranici zabloudil.
2: Sport.
1: Šermíř Martin Rubeš z Karlových Varů zvítězil podruhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni čtyři medailisté z týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich, Jiřího Berana, 15-11. Podle Rubeše byl ale klíčový semifinálový souboj s jedním z nejlepších kordistů světa Jakubem Jurkou, kterého zdolal těsně 15-13.
5: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka, minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermal parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval v tady tom zápase.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte postupně zataženo, četné přehánky i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer opět zataženo, déšť a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý, později mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je v ulici Ašská z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosi zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou policii plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako v pořádku kuchařsky. A uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl. No, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařskej. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl másla. A nejprve si opečeme takové čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metra.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, teď jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
1: Mm-hmm. Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově dá, bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je

0: ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
1: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
2: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
1: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
2: nenápadně.
1: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
1: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
2: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
1: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
1: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
2: Ještě takhle kope.
1: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
1: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
1: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
1: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo. Chleba a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
2: Je.
1: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
1: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
2: A je.
1: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
1: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
2: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat,
1: přesně,
2: udělá,
1: to jako knihu. Auto aha, dělá, aha, motorku aha, a takové.
2: Aha, no to je krásný.
1: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
1: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
1: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Lokeckém amfiteátru dnes bude den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajván, svou návštěvu označil za pragmatickou. A dnes čekejte zataženo přehánky a bouřky, místy i silné teploty až 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Amfiteátr v Lokti na Sokolovsku dnes nabídne program pro cyklisty i zábavu pro rodiny s dětmi a další návštěvníky. Uskuteční se tam den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Cyklisté si můžou nechat zdarma se řídit své kolo. BESIP přijede se svou osvětovou show s názvem Zvolni, která se snaží třeba apelovat na vzájemnou ohleduplnost mezi chodci, cyklisty a motoristy. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Nebude chybět ani projekt Cesta za snem, který se zaměřuje na podporu handicapovaných sportovců a nabízí možnost vyzkoušet si jízdu na handbajku. S historickými kole dorazí ostružští velocipedisté a chybět nebude ani stánek s informacemi o cyklostezce Ohře na bavorské straně hranice, kde mohou návštěvníci načerpat inspiraci pro své výlety na kole.
1: Program začíná v Lokeckém amfiteátru ve 12 hodin a připravená je taky autogramiáda bývalého reprezentanta v běhu na lyžích Lukáše Bauera. Stezka pro děti nebo vystoupení Martiny Partlové. Až na Chebsku upravuje městský hřbitov. V rámci prací tam vznikne nový urnový háj a opravené budou také přístupové cesty. Rekonstrukce pak budou pokračovat, a to například výměnou oplocení i vstupní brány, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
4: My máme teď takovou branku, která není příliš v porovnání s jinými hřbitovy nějak reprezentativní, takže to bychom chtěli změnit, včetně nějakého předprostoru, kde se můžou shromažďovat před vlastním pohřbem pozůstalí. Potřebujeme udělat nouzový východ. Dost často se nám stávalo, že po zavírací hodině nám tady zůstali návštěvníci zavřeni a potom vlastně musela vyprostit buď městská policie anebo security.
1: Za výstavbu nového urnového háje zaplatí město necelých 7 milionů korun. Na další práce se pak pokusí radnice získat dotaci. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO odmítla předsedovi senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
5: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
6: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
7: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
6: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0. Finové vyhráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15:30 odstartuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte postupně zataženo, četné přehánky nebo i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek, večer opět zataženo, déšť i bouřky, místy můžou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý, později mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
2: Zelená vlna z
8: známe lepší cestu.
9: Vítám vás v poslední hodině dnešního krásného nedělního dopoledne, zatím krásného, i když obloha už se začíná, alespoň tady nad naším studiem trochu zatahovat. Uvidíme, co se bude dát díl, co se bude dít dál, ale to nám nezabrání žádné počasí tomu, abychom vám mohli přinášet stále spoustu zábavy, zajímavostí, informací. Třeba teď ve vysílání Karlovarského rozhlasu uslyšíte další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme na náměstí do Chebu, kde vyvolal rozruch vandalismus způsobený kanceláři Svazu Němců region Chebsko. A potom nabídnu i dalšího našeho rodáka. Příběh nás inspiroval tentokrát, protože připomene osobnost významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Pokud vám jeho jméno teď rychle nic neřeklo, počkejte si i na tento příspěvek zhruba v 11.40. Nahlédnu i do menu hudebního, hodinu nám odstartují činasky a hned za nimi budou následovat olympici, ale vidím tu například i Pavla Haberu a tým, anebo Naďu Urbánkovou a bude toho samozřejmě víc. Tak zůstaňte s námi, jsme rádi, že nás posloucháte.
8: Dobré dopoledne a Lukáš Pochylý. Zase.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Sudetské stopy.
1: Seriál Sudetské stopy o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu nás tentokrát zaved do Chebu. Redaktor Josef Šorfa se vydal na náměstí krále Jiřího z Poděbrad, kde v souvislosti s vášněmi vyvolanými některými politiky vzbudil po desítkách klidných let rozruch vandalský čin, když kdosi na výlohu kanceláře svazu Němců region Chebsko nastříkal nacistické symboly.
2: Je, ahoj Karle, kde se bereš v Chebu?
3: Ale, byl jsem si projít stezku po krovech domů na náměstí. No co ty tady, Jano?
2: No já tu kdysi bydlela, tak jsem to tu chtěla po letech zase vidět. A koukám, že na náměstí krále Jiřího z Poděbrad se tu dost krámu změnilo.
3: Nezajdem na kafe?
2: Jasně, co třeba sem?
3: Ty, počkej, stolky za sklem vidím, ale to není kavárna.
2: No jo, tady píšou Bunder Deutschen. Tady mají klubovnu nějaký Němci. Co to je?
4: Na první pohled to může z náměstí vypadat jako kavárna, ale já teď sedím v česko-německém centru společnosti Baltazara Neumana, které vzniklo pod záštitou svazu Němců v Chebu před víc než 30 lety a v posledních letech sídlí na chebském hlavním náměstí. Spolu se mnou tu sedí Alois Franz Roth, předseda svazu Němců oblast Chebská, a Ernst Franke, vedoucí potkávacího centra Baltazara Neumana. Přiznám se, že otázky jsem si připravil v němčině a vidím tady dva česky mluvící pány, takže zůstanem u té češtiny a já poprosím pana Franka, jak funguje tady v Chebu potkávací centrum.
5: Hlavně jsme tady pro občany Chebska a pro německou menšinu, která tady ještě je. Trefí k nám i hodně turistů, ať z Německa. Občas se tady objeví bývalí Chebáci nebo potomci Chebáků z Ameriky nebo z Holandska nebo ze Švýcarska. A pak sem chodí taky lázenčtí hosté. Je prostě zajímá ta historie tady Chebska. Chodí se podívat na výstavu, popovídají si s námi, jak to tady bylo, jak to tady je. Jinak tady pořádáme ty výstavy.
4: Co chystáte pro letošek?
5: Už máme té historie ašských obcí a přímo města Aše.
4: Teď bych se rád zeptal pana Rota, jak funguje svaz Němců Chebská oblast?
6: Máme 6 organizací v Karlovarském kraji. To je Nejdek, Cheb, Nové Sedlo, Sokolov, Karlovy Vary a Skalná. Členů dohromady máme kolem 250. My tady v Chebu, protože tohle je centrála, se scházíme jednou měsíčně. Máme takzvaně kafeklač. Huč nachmitak, už to opravuji. Ve Varech máme poutě, setkávání národnostních menšin. Tady jsme spíš takový jako infocentrum. Lidé, kdo sem chodí i z té české strany, hledají svý příbuzný, který měli německou národnost a můžeme jim zjistit, když jsou přímo z Chebu, kde bydleli, co dělali. Takže takhle spíš jsme jako na info.
4: Vysvětluje v seriálu Sudetské stopy záhadu kanceláře na Chebském náměstí, kde jsou názvy jako Bund der Deutschen, Landschaft Egerland a Deutsch-Tschechisches Begegnungszentrum Balthasar Neumann Gesellschaft. A kde je také k vidění třeba výstava fotografií starého Ašska. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
1: Další podrobnosti o fungování kanceláře svazu Němců region Chebsko a lidí okolo ní najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary v rubrice Sudetské stopy.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V červnu uplyne 100 let od narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systémů imunitního, nervového a endokrinního. Miloval poznávání, neustále se vzdělával. Jakožto přírodovědec v širokém slova smyslu prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
2: Dokázal udělat z mikroskopu, kterého strávil velkou část života, jakési okno, a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás do dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
3: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jaký to byl člověk?
2: Radostný, veselý, s obrovskou intelektuální převahou, kterou ale vždycky používal k tomu, aby sdílel, pomáhal, vysvětloval. On dokázal sám prožít a druhým předat radost toho, že něco pochopí, prozkoumají, poznají a zabudují do svého vnímání světa.
3: A jako učitel, pedagog byl i pedant?
2: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich skondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
3: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
2: Já bych na místo jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byla situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
4: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na ústavu histologie známých plzeňských autorů, a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
3: Kam až pana profesora Slípku dovedla jeho, jak ona říkávala, lidsky zakódovaná touha po poznání?
2: Několik dekád zůstal vysoce tvořivý díky své lidské pokoře. Musel kompletně zvládnout několik etap vědecké metodologie, která se i v našem oboru prudce proměňovala vstupem genetiky, poznatky z molekulární biologie a podobně. A možná by posluchače, ač to nemohou vidět, zaujalo. My tady máme třeba před sebou jednu z jeho přednášek na vědeckém kongresu. Jsou to vlastně folie větší než formát A4, které jsou ručně nakresleny barevnými fixy, kde jsou nakresleny stavby zárodků, různých obratlovců. Ručně je to popsáno, barvami zvýrazněno. A to byl vlastně předchůdce dnešního PowerPointu, se kterým se pan profesor potom samozřejmě také naučil dělat na přednáškách, ale pořád tam byl jeho rukopis a vlastně ruční obrázky a malby.
3: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
2: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
3: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: A pokud se o profesoru Jaroslavu Slípkovi chcete dozvědět ještě víc, na webu Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy najdete odkaz, který vás dovede na jemu věnované stránky.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Poslední květnová neděle za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, tak si ji užijte, jak jen to bude možné. Ať se máte krásně, Lukáš Pochylý se na vás těší zase o víkendu.

Věřte, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na karlovarském letišti vznikají nová místa k parkování. Sokolov podpoří univerzitu třetího věku částkou 120 000 korun. Je světový den bez tabáku. V Česku kvůli kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 000 lidí. A dnes čekejte zataženo, přehánky nebo i bouřky, místy i silné, teploty až 25 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Na mezinárodním letišti v Karlových Varech Olšových Vratech pokračuje výstavba nového parkoviště pro 137 aut. Investice za 16 milionů korun má skončit v závěru června. Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a osvětlení. S dalším rozšiřováním odstavných ploch vedení terminálu zatím nepočítá, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
3: Možnosti u karlovarského letiště parkování jsou, si myslím, dobré i v této chvíli. My tam máme přizpůsobené vlastně komunikace k parkování tak, aby bylo dostatek parkovacích míst pro ty čárterové lety. Pokud by se stalo, že se parkoviště zaplní, i hned máme připravené nějaké plochy k parkování, které by se otevřely dodatečně, ale v této chvíli si myslím, že to bude stačit.
2: Sokolov podpoří studium seniorů na univerzitě třetího věku i v následujícím roce. V prostorách integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově funguje od roku 2007 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účastníci si v příštím roce můžou vybírat z 5 programů. Letos navštěvuje univerzitu přes 80 seniorů, pokračuje starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
4: Město Sokolov každoročně podporuje univerzitu třetího věku, kam chodí mnoho našich seniorů se vzdělávat. Je to velice žádané, je to kladně přijímáno a seniori z toho mají opravdu radost a my přispíváme částkou 120 tisíc.
2: Díky podpoře města seniori studují za zvýhodněné školné 800 korun za semestr. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a fyziologické společnosti. Podle jejího předsedy Vladimíra Koblíška kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale taky třeba nádoru ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
5: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíce déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
2: Francouzská policie kvůli výtržnostem po sobotním finále Ligy mistrů zatkla přes 400 lidí. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty, na které házeli petardy nebo lahve. Těžkooděnci zase použili obušky a slzný plyn. Nejvíc zatčených bylo v Paříži, kde policie zadržela přes 280 lidí. S nepokoji se potýkal i další francouzská města jako Grenoble nebo Štrasburg. Francouzské úřady se chystají i na dnešní oslavy pod Eiffelovou věží. Na setkání s vítězným týmem podle organizátorů přijde až 100 000 lidí. Sport. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát. Počasí. Dnes čekejte postupně zataženo, četné přehánky nebo i bouřky. Odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek, večer opět zataženo. Déšť a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý, později mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v Ašské ulici je z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
6: Pěkný dobrý den, je neděle 31. května a teď 5:05 začínají poslední květnové písničky pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ale buďme optimisty, celé nedělní odpoledne je před námi a já věřím, že zůstanete ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. No, začíná pořad, ve kterém na úvod připomínáme, že s dnešním datem jsou spojená jména, která slaví svůj svátek. Tak pro dnešek je to Kamil a Petronela. No a také osvěžení našeho spojení, to je podstatné, abyste nám mohli psát a telefonovat, takže k dispozici je e-mailová adresa studio.vary@rozhlas.cz a teď už telefonujte také na studiovou linku 221 55 37 37. U mikrofonu víkendového vysílání je s vámi Petr Čimpera, přeju hezkou neděli a příjemný poslech. Teď Václav Neckář.

0: 12 hodin a 8 minut, my jsme Český rozhlas Karlovy Vary, posloucháte naše nedělní písničky pro vás, pořád, do kterého, jak na úvod hodiny zaznělo, můžete psát, ale i telefonovat. Já už na našem telefonním čísle vítám Mirka ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, který jsou nám věrný. Pane redaktore, já vám děkuju za to, že jste mě umožnil to, co jsem chtěl, takže ta písnička by byla i pro vás. A jmenovitě by to bylo pro Anču z Ostrova a snad nám trošku zvedne náladu, protože u nás tady panuje bouřka v Sokolově. Mm-hmm. Mějte se krásně a zdravím vaše úžasné rádio, vaše spolupracovníky.
0: Tak děkujeme, Mirek vybral Fešáky a písničku Amerika, tak ji hrajeme i pro vás. Do Sokolova naslyšenou, pěkný den.
1: Děkuji moc, naschle.

0: Tak také Sandru jste slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Písničky pro vás, ty nedělní, vám nabízíme i teď ve 12 hodin 17,5 minuty. A je čas na další telefonát od Jarky ze Sokolova, kterou vítám na frekvencích rádia vašeho kraje. Dobrý den.
1: Dobrý den, já se omlouvám, jsem trošku nějaká zahleněná, tak se mi špatně mluví, ale dáme si dneska svižnou od Martina Solveiga Dragonet a jmenuje se to Hello.
0: Dobře.
1: Nic složitýho.
0: Tak výborně, já vás zdravím, tak hlas ať se dá dohromady, chce to možná trošku horkého čaje a především poslouchat, Jarko, naše vysílání, vše bude v dobré. Tak se mějte hezky, naslyšenou, pěkný den.
1: Taky, naslyšenou.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: 12 hodin a 25 minut a do nedělních písniček nám teď telefonuje Pavel z Mariánských Lázní. Dobrý den, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dobrý den, zdravím vás, pane redaktore, zdravím všechny posluchače Rádia Karlovy Vary a prosil bych zahrát písničku od pana Richarda Mbela. Nebude to lehké a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. Mějte si krásně, děkuji.
1: Tak Richard Miller, Nebude to lehké, vybral jste písničku, která teď už zní na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: času je věc můj.
1: 12 hodin 29,5 minuty čas, kdy posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. U mikrofonu nedělních písniček pro vás je Petr Čimpera a já vítám na telefonním čísle 221 55 37 37 paní Alenu Schodova. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Petře, já vás moc zdravím a všechny posluchače a ráda bych popsala všem, které budu jmenovat, slunečnou neděli, ale prší a je bouřka, tak aspoň přeju pěknou neděli při písničkách. A přeji to paní Jiřince Rečkové s manželem Františkem, paní Olince z Nové Role a paní Anice z Ostrova. Ty mě nechávali zahrát taky a víckrát. Tak moc děkuju a posílám písničku. Bude se vám určitě líbit. A vám, pane Petře, moc děkuju. A zase někdy příště naslyšenou.
1: Také vám děkuji za zavolání, přeju vám pěknou, i když trochu deštivou neděli, ale ve společnosti našeho rádia se to dá všechno úplně v pohodě přečkat. Ano. Iveta Bartošová, já se vrátím, hrajeme pro Alenu Schodova. Naslyšenou, pěkný den.
2: Děkuju vám taky.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty nedělní s datem 31. května posloucháte 9 minut po půl jedné. Já v našem vysílání teď vítám paní Anu Takéschodová. Dobrý den, hezkou neděli.
2: Já vás zdravím, dobrý den. Já bych prosila o písničku od Elánu, od Tatěr k Dunaju a posílám ji vám, protože vím, že ji taky máte rád.
1: Ano.
2: A všem posluchačům, kteří nás poslouchají, jen tak pro radost.
1: A to vždycky paní Ano potěší, takový milý hudební dárek, nic to nestojí, stačí zatelefonovat, vybrat
2: přesně
1: písničku. Vy jste chtěla některé jiné, ale bohužel já jsem z té kapely Elána nenašel.
2: Bůrku,
1: ano. Ale věřte mi, máme od Elánu hodně písniček, tu Bůrku zrovna nemáme, no. Ještě tu druhou, kterou jste také požadovala jako první. Bohužel, ale od Tatěr k Dunaju velký hit kapely Elán, ten vám mohu splnit a zahrajeme ji nejen pro mě, ale pro všechny naše posluchače a především pro vás, za to, že jste nám takhle hezky zatelefonovala. Pěknou neděli, naslyšenou.
2: Vám taky, naschle.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch nedělních nám teď telefonují Olga a Vláďa. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pěkné, teď už nedělní odpoledne. Halo, halo, slyšíme
2: Přejeme
1: se.
2: Krásné nedělní odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Ještě pořád je jakž takž pěkné, i když se k nám žene něco nepříjemného a už nám to tady prování takovej ten letní déšť. Takže my bychom všechny posluchače pozdravili. Děkujeme Alence za pozdrav písničkovej a posíláme písničku od Marie Rotrové Lásko, voníš deštěm. Tu písničku jsme včera slyšeli v Lokti od Marušky Rotrové, která má turné po České republice a zastavila se v Lokti pod Hradem a nádherně se předvedla krásně ve svých nádherných letech, zaspívala neuvěřitelný koncert. Takže tuhle tu poslední písničku, kterou nám zaspívala, posílám všem, je úžasná a originál ji naspívala skupina Black Sabbath. Děkuji moc a děkujeme všichni.
1: Tak zdravíme Olgu, zdravíme Vláďu, děkujeme za tenhle telefonát. Marie Rotrová na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary s písničkou Lásko, voníš deštěm. Tak hezkou neděli a naslyšenou.
2: Krásnou neděli a díky.

Také Marii Rotrovou jste slyšeli v nedělních písničkách pro vás. Ty 31. květnové budou za malou chvíli minulostí. Za 6 minut bude 13 hodin, čas, kdy uslyšíte zprávy s Hanou Zubkovou. No a po nich začíná víkendový oblíbený pořad Výlety s Pavlem Kudrnou. No ale my stihneme splnit ještě jedno písemné přání. Dobrý den všem posluchačům a vám, pane Čimpero, do studia. Prosíme zahrát pro Jarušku Peltrámovou z Plesné, která dnes slaví své narozeniny. A písničku prosíme Šenkýřku od Jardy Hypochondra. Děkujeme Bílkovi z Krajkové, no tak splníme tohle narozeninové přání a za malou chvíli 13 hodin, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V západní polovině Česka platí výstraha před velmi silnými bouřkami, hrozí přívalové deště a kroupy. Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Kinologický areál v Chodově na Sokolovsku čeká další modernizace. A dnes čekejte zataženo s přeháňkami nebo i bouřky, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Do Česka dorazily silné bouřky, první už se objevily na Karlovarsku a taky na jihu Čech. Silné bouřky míří na naše území, hlavně z Německa. Od dnešních 12 hodin platí pro západní polovinu Česka výstraha meteorologů. Na většině území hrozí velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou taky přívalové deště s úhrnem až 40 mm, padat můžou i 2-centimetrové kroupy. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Hrozí například zatopení sklepů nebo podchodů. Silný vítr by zas mohl polámat větve nebo vyvrátit stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Karlovarský kraj hledá provozovatele online pohotovosti. I nadále chce zajišťovat pro lidi službu distanční zdravotnické služby. Jak uvedl hejtman Petr Kubis z hnutí ANO, společnost Medihub končí k poslednímu květnu. Měla smlouvu na dobu určitou. Hejtmanství proto vyhlásilo veřejnou zakázku na poskytovatele online pohotovosti, tentokrát na dobu neurčitou. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kinologického areálu ve Vančurově ulici. Tentokrát se práce týkají staré elektropřípojky, která pochází ještě ze 60. let minulého století. Organizace Českého kinologického svazu na opravy získala dotaci od kraje i města.
3: Práce bude kinologický svaz financovat částečně z vlastních prostředků a také díky dotaci Karlovarského kraje ve výši přibližně 200 tisíc korun. Chodov k tomu přidá individuální dotaci 70 tisíc korun. Kinologové svůj areál postupně obnovují a rozvíjejí už několik let. Například v loňském roce pořídili za finanční podpory města nový sanitární kontejner, kterým nahradili staré nevyhovující zázemí. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Pražská zoo dnes odpoledne do Kazachstánu odveze další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altindala teď nejprve zamíří 4 hřebci. O pár dní později 4 klisny, popisuje kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová.
4: 4. června nás potom čeká druhý transport, tentokrát 4 klisen z německého parku Berlín, protože i v tomto roce, stejně jako v tom prvním, spolupracujeme s německou zoologickou zahradou v Berlíně právě na tom transportu a s mnoha dalšími partnery.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo, četné přeháňky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Buďte na svých cestách ale opatrní, vozovky můžou po dešti klouzat. A v Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
5: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i prosklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
2: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
4: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
4: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
4: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
5: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
5: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
4: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
4: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech, vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli je stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná a zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha. Paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska. Paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí. Paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek. No a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit. Stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale ten stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: Ono byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra holubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: No, 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hlídel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindel je nová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindel mě pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německy si točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tým větru. Ta mouka, to se mlelo na 5x, třeba 20 kg pomlel na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosil obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou mlýn měl jedno složení, toto má dvě, jedno pískovcov, jedno francouzsky. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice. Za 100 kilo umletí pšenice, včetně daně z obratu, se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otterndorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otterndorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otterndorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otterndorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky.

0: roky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny, a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil, nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany, a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného světovského rodáka.
0: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
2: Říká vedoucí Svitavského muzea esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen. Už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte Výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend cross body tašku. No a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon. Většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěné schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Ne, bohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kroz bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Letní opravy silnic v Karlovarském kraji přinesou dopravní omezení. Vlečka u Kyselky na Karlovarsku se může stát biokoridorem pro Užovku Stromovou. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. S dopravními omezeními v Karlovarském kraji musí letos během letních měsíců počítat řidiči na silnicích první třídy i na krajských silnicích. Aktuálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech na silnici 1/6. Jak potvrdila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, uzavřený je sjezd ve směru na Chomutov a zároveň nájezd ve směru od Chebu. Od konce května se pracuje na silnici 1/21 u Chlumečku na Chebsku. Zhruba od června do srpna se bude rekonstruovat povrch silnice 1/21 v úseku Zátiší Americká u Františkových Lázní. V pondělí 1. června začne také oprava silnice 1/20 mezi Toužimí a Třebouní. V červnu budou zahájeny stavební práce na silnici 1/13 u Boru mezi Karlovými Vary a Chomutovem, kde stavbaři upraví mimoúrovňovou křižovatku. Ve větších opravách komunikací a mostů napříč krajem pokračuje také krajská správa a údržba silnic, například mezi Dolem Jeroným a Podstráním na Sokolovsku, v Hazlově na Chebsku, mezi Chebem a Pomezím nad Ohří a provoz bude omezen také u Žlutic, kde pokračuje stavba obchvatu Veselova. Železniční vlečka z Kyselky do Vojkovic nad Ohří se může stát unikátním biokoridorem pro kriticky ohroženou Užovku Stromovou. Vlečku využívá společnost Matony 1873 pro distribuci části výrobků a zařadila ji do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod, který podporuje ochranu biodiverzity v okolí zdrojů minerálních vod. Jde o pás podél 8 km dlouhé vlečky, říká manažerka kategorie vody ve společnosti Matony 1873 Klára Hálová.
2: Ačkoliv se jedná o nestandardní terén, má podle Českého svazu ochránců přírody tato plocha velký potenciál pro výskyt kriticky ohrožené Užovky Stromové. Jedna z nejvzácnějších populací tohoto druhu v České republice se totiž nachází v nedaleké Stráži nad Ohří. V našem případě doufáme, že biokoridor kolem vlečky využije i vzácná Užovka Stromová.
0: Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy.
1: Sport.
0: Šermíř Martin Rubeš z Karlových Varů zvítězil podruhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni čtyři medailisté z týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich Jiřího Berana 15-11. Podle Rubeše byl ale klíčový semifinálový souboj s jedním z nejlepších kordistů světa Jakubem Jurkou, kterého zdolal těsně 15-13.
3: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermal parádně, mě se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu ve Vrázově ulici se střetlo osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, tady je víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 14 hodin a 5 minut, začíná nedělní dobré odpoledne, je 31. května roku 2026 a my jsme rádi, že jste i o tomto víkendu ve společnosti Rádia vašeho kraje. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak si chvíli počkejte, už za malý okamžik se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak vám přeji hezkou neděli a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Michal Tučný hudebně v našem víkendovém vysílání ve 14 hodin 24 minuty posloucháte nedělní dobré odpoledne. Cyklostezka není jen čára v mapě, je to místo, kde se potkáváme, trávíme čas s rodinou nebo přáteli a poznáváme krásy daného regionu. Jen v našem kraji je více než 2000 kilometrů zmapovaných a udržovaných cyklostezek. Jedna z nich, ta páteřní cyklostezka Ohře, vede z Chebu do Karlových Varů, mimo jiné i přes Loket. A právě odtud se nám teď do víkendového vysílání hlásí kolegyně Eva Jandáková. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Evo, prozraď nám, proč si dnes vyrazila právě do Lokte.
1: Protože amfiteátr v Lokti se dnes proměnil v centrum cyklistiky a zábavy. Den cyklostezky Ohře měl být oslavou setkání i dobré zábavy, proto tady se stanem nechybí ani Český rozhlas Karlovy Vary. Ale říkala jsem, měl být, protože od začátku, když začal program, byly průtrže, mračen, kroupy, velká bouřka, tak program musel být hodně upraven, trošku tady plaveme. Nicméně, teď svítí sluníčko, takže až do 18. hodiny můžete přijet na kole, koloběžce nebo přijít pěšky tam do amfiteátru v Lokti.
0: Cílem celé akce, na které se podílí i sousední Ústecký kraj a německý okres Wunsiedel, je podpora cyklistiky, propagace regionu a posílení významu cyklostezky Ohře jako klíčové páteřní trasy kraje. To vše dnes ovlivňuje počasí, jak jsi zmiňovala, tak jaký program tedy na účastníky čeká?
1: Přestože počasí opravdu nepřálo, snad už těm dešťům bude konec, byl upravený ten program, jak jsem říkala, takže místní, kteří tady byli stateční, tak přišli o vystoupení třeba Big Bandu Šmeralky a tlapkové patroly. Nicméně určitě bude tady vystupovat zpěvačka Martina Pártlová od 17 hodin. Na místě jsou také stánky s regionálními specialitami a ukázky technické integrovaného záchranného systému, to znamená policie, hasiči nebo záchranná služba.
0: I přesto, že se vzhledem k počasí ten program upravil, tak vypadá stále zajímavě. Je možné se v Lokti potkat také s některým ze známých sportovců?
1: Ano, před malou chvilkou začala autogramiáda Lukáše Bauera, kterého jistě místní všichni znají. Na místě je také tým Colofix, který jezdcům zdarma se řídí jejich stroje, aby si cestu podél Ohře mohli užít naplno a bezpečně. Hned vedle nás také nechybí Besit s projektem Zvolni a Cesta za snem, která podporuje handicapované sportovce. K vidění jsou také historická kola ostrovských velocipedistů.
0: Tak vydá, ten program je opravdu lákavý s pozvánkou. Z Lokte se nám do odpoledního vysílání přihlásila kolegyně Eva Jandáková. Díky za informace a naslyšenou. Pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Přesný rok první písemné zmínky neznají. Mají tam novorenesanční radnici, kostel svatého Prokopa a barokní kapličku, která stojí na původní návsi. Řeč je o městě Nýřany na severním Plzeňsku. Teorii o původu názvu řekla kolegyně Anděle Blaškové, starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Cajzová.
2: O tom, proč se naše město jmenuje právě Nýřany, panuje řada dohadů a teorií. Historici se nejvíc shodli na tom, že název našeho města vychází ze slova Nýřany, tedy nora. Podle toho bychom tedy měli být obyvateli žijícími v norách. Jestli je to pravda nebo ne, to opravdu nevím, ale dnes už v každém případě v norách nežijeme.
3: Jaká je historie města? Zaměříme se na první písemnou zmínku. Kdy byla a při jaké příležitosti k ní došlo?
2: První písemná zmínka o Nýřanech je z roku 1272 ve zvláštní listině, kterou papež Řehoř X. Klášteru v Chotěšově potvrzuje jak nový majetek, tak všechny dřívější statky. Tam právě mezi 22 vesnicemi, které klášteru daroval kníže Hroznata, je i ves Nýřany, tedy Nýřany. Podle některých pramenů byl ale rok 1272 stanoven chybně a má jít až o rok 1273. Další prameny potom zmiňují existenci vesničky Nýřany ještě před tímto letopočtem, tedy ještě před založením kláštera v Chotěšově, které je uváděno některými historiky v letech 1195 až 1197 a podle novějších historiků pak v letech 1202 až 1210. Přesný rok první zmínky tedy vlastně neznáme.
3: Z pamětihodností, které se ve městě nacházejí, můžeme jmenovat novorenesanční radnici z roku 1885 s malovaným stropem v obřadní síni.
2: Zajímavostí je, že radnice byla postavena ještě před povýšením Nýřan na město, to bylo až v roce 1892. Dále u nás máme kostel svatého Prokopa, ten stojí na Masarykově náměstí, je postaven v pseudogotickém slohu a byl postaven obcí v letech 1903 až 1904.
3: Na původní návsi se pak nachází barokní kaplička.
2: Ta původní kaplička ze 16. století se bohužel nedochovala. Znovu byla postavena v 18. století. Potom bohužel chátrala a nejvíc utrpěla při výstavbě nového sousedního sídliště v 80. letech minulého století. Proto byla v roce 1991 z prostředku města opravena a následně znovu vysvěcena a zasvěcena svatému Václavu. Vedle kapličky se nachází socha svatého Jana Nepomuckého. Tato plastika je z roku 1862. Původně stála poblíž křižovatky silnic ve směru na Plzeň a město Touška, ale byla přemístěna na vhodnější místo vedle barokní kapličky.
3: Seznamuje se zdejšími pamětihodnostmi starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Cajzová. Největší kulturní akce je tady Den města Nýřany, který letos připadne na 20. června. Pro turisty je zde zajímavá například přírodní rezervace Janovský mokřad. Z Nýřan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.

0: do zamku nie pasuje viac môj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
2: Dnes je 31. května a právě tento den v roce 1969 nahrál John Lennon a Yoko Ono ikonickou skladbu Give Peace a Chance. Šlo o první solový single Johna Lennona v době, kdy byl ještě členem skupiny Beatles. V březnu toho roku se John Lennon oženil s Yoko Ono na Gibraltaru. Své líbánky strávili na dvakrát, jednou v Amsterdamu a podruhé v Montrealu. A právě tady písnička spatřila světlo světa. Snad největší zajímavostí totiž je, že single nevznikl v nahrávacím studiu, ale v hotelovém pokoji číslo 1742 hotelu Queen Elizabeth během protestu proti válce ve Vietnamu. John Lennon a Yoko Ono zůstali v posteli celé dva týdny, obklopeni květinami a mírovými transparenty, přijímali zástupce tisku a odpovídali na otázky. Během toho člen Beatles zorganizoval provizorní nahrávání, pro které nainstaloval vybavení z místního studia. K nahrávání použil 4 mikrofony a 4-stopý magnetofon. V doprovodu řady celebrit, reportérů a dalších návštěvníků nahráli narychlo napsanou a částečně improvizovanou píseň s názvem Give Peace a Chance. Protože byl hotelový pokoj plný jejich kamarádů, hudebníků i dalších umělců, šlo všechno velmi rychle. Píseň podle očitých svědků prý vznikla spontánně. Single Give Peace a Chance vyšel 4. července 1969 ve Spojeném království a o 3 dny později ve Spojených státech. Skladba se nakonec stala hymnou mírových hnutí a je často zpívána i jako protest song. Dnes je označován za nejznámější protiválečnou píseň 20. století. Její rytmus, opakující se refrén a jednoduché poselství vedly k tomu, že si píseň Give Peace a Chance oblíbili protiváleční aktivisté, kteří opakovaně zpívali na protestech a shromážděních. Písnička je jedním z vícero Lennonových protest songů. Mezi další můžeme zařadit i Happy Christmas nebo Imagine. Ale my si teď pustíme tu, která se dá přeložit jako Dejte míru šanci.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolov věnuje univerzitě třetího věku 120 tisíc korun. Karlovarský kraj podpoří záchranné stanice pro zvířata, botanické zahrady a ochranu životního prostředí. KSČM si zvolilo nové vedení, strana snížila počet místopředsedů ze 4 na 2. A zítra čekejte většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolov podpoří studium seniorů na univerzitě třetího věku i v následujícím roce. V prostorách integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově funguje od roku 2007 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účastníci si v příštím roce můžou vybírat z 5 programů. Letos navštěvuje univerzitu přes 80 seniorů. Pokračuje starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
4: Město Sokolov každoročně podporuje univerzitu třetího věku, kam chodí mnoho našich seniorů se vzdělávat. Je to velice žádané, je to kladně přijímáno a seniori z toho mají opravdu radost a my přispíváme částkou 120 tisíc.
3: Díky podpoře města seniori studují za zvýhodněné školné 800 korun za semestr. Karlovarský kraj podpoří záchranné stanice pro zvířata a botanické zahrady individuální dotací. Částku 500 000 korun rozdělí mezi organizace, které dlouhodobě pečují o zraněná volně žijící zvířata nebo o bohaté rostlinné sbírky. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
5: Podporu získají také organizace, které dlouhodobě pečují o opuštěná a handicapovaná zvířata. Finance poputují například do útulku Konec toulání v Kraslicích nebo organizace Kočkolásky v Horním Slavkově. Do záchranné stanice SOS ve Františkových Lázních, záchranné stanice Ostrovský Macík, stanice Drosera na Bublavě nebo do Bečovské botanické zahrady a školní botanické zahrady v Dalovicích.
3: Dalších 800 tisíc korun rozdělí kraj v rámci programu na podporu ochrany životního prostředí. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Nový předseda Roun taky dnes po sjezdu oznámil, že strana nebude měnit rétoriku kvůli nedávno zavedené trestnosti propagace komunismu. Roun zákon považuje za snahu diskreditovat radikální levici. Ve Varšavě začne od pondělka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%.
2: Sport.
3: Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Boj o zlato začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15.30 odstartuje zápas o bronz mezi Norskem a Kanadou. A české fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát.
2: Počasí.
3: V noci a zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu ve Vrázově ulici se šetří nehoda osobního auta s motorkou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkný dobrý den, 15 hodin na 5 minut, čas, kdy posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a v dalších minutách našeho víkendového vysílání dáme prostor vám, kteří si budete chtít zasoutěžit s Českým rozhlasem Karlovy Vary, a za malou chvíli to budou tipy pro volný čas s datem 31. května. Přeji vám hezké nedělní odpoledne a příjemný poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tipy pro volný čas.
1: V nedělním dobrém odpoledni teď pozvánky, 15 hodin a 12 minut. Den dětí připravili dnes například v Karlovarských Císařských lázních. Až do 17 hodin je připravený bohatý program se zábavným představením Honzy Krejčíka. Den Karlovarského kraje a cyklostezky Ohře nabízí do 18 hodin program v areálu Lokeckého amfiteátru. Hlavními lákadly jsou vystoupení tlapkové patroly, zpěvačky Martiny Pártlové a autogramiáda legendy běžeckého lyžování Lukáše Bauera. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Karlovy Vary a akci moderuje David Forst. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. Výstava Ašské kostičky představuje v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata inspirovaná tematikou Star Wars. A Chebská galerie 4 zve na retrospektivní výstavu fotografa Petra Hechta s názvem 70-50-30. Název symbolicky připomíná 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce se souborem divadla Járy Cimrmana. Tak takové byly nedělní tipy pro volný čas s datem 31. května. Teď je 15 hodin na 14 minut, posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, zpívá Madonna. Hezké odpoledne a dobrý poslech.

Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou Unicredit Bank a investiční skupina Progressus.

0: Je 15 hodin 24 minuty, posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Slíbil jsem soutěž, teď je čas na to, abych připomněl telefonní číslo k nám do studia 221 55 37 37. A o co dnes budete soutěžit? Odborná porota vybrala nejlepší audioknižní počiny vydané v minulém roce. Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu zabodoval hned 4 tituly. Jedním z nich s názvem Piko nabízíme v dnešní soutěži. Kniha s podtitulem Na životě feťáků záleží přináší skutečné příběhy lidí, jejich život je nějakým způsobem spojen s pervitinem. Od předrevolučních experimentů až ke sdílení užívání na sociálních sítích zavede novináře duo Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal posluchače například do abstinující komunity nebo do vězení. Tak to je kniha, kterou dnes můžete vyhrát, Piko, s podtitulem Na životech feťáků záleží. A jen na vás, abyste k nám zatelefonovali a správně odpověděli na moji soutěžní otázku, která se té problematiky závislostí bude týkat. Tak telefonujete nám do vysílání, jsme za to rádi. Je tady první soutěžící, vítejte a zavěsil. Škoda, dáme prostor tedy někomu z dalších volajících. Pokud nám telefonujete, prosím, zůstaňte na telefonu, abychom vám mohli dát prostor. Dobrý den. Tak také nikdo se neozývá v našem vysílání. Je tady nedělní dobré odpoledne. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo, tedy pokud nám telefonujete, s vámi komunikovat. Ono to trošičku je nekomfortní pro naše další posluchače, kteří by chtěli s námi soutěžit. Takže ještě jednou dobrý den, pěkné odpoledne, kdo je s námi ve vysílání.
1: Dobrý den, Dušan Chodov.
0: Dušan Schodová, ten se nám ozval, když nám zatelefonoval. Dušane, dobrý den. Vy víte, o co soutěžíte. Je to kniha z vydavatelství Radioservis Českého rozhlasu Piko s podtitulem Na životech feťáků záleží. Mě by, Dušane, zajímalo, jak se nazývá lékařská věda, která se zabývá závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem a také poradenstvím. Jak se tato věda nazývá? Znáte?
1: No, máte možnosti.
0: Dám vám, Dušane, možnosti. Tak za A je to imunologie, za B anesteziologie, za C adiktologie, anebo za D endokrinologie.
1: Jak bylo to Dčko?
0: Za D bylo, byl název endokrinologie.
1: Závislost.
0: Prosím?
1: Závislost, mi řekl to Cčko.
0: Může to být Cčko, to znamená adiktologie.
1: To je takový neznámý.
0: Dobře, Dušane, pojďme se dopátrat k nějaké odpovědi, takže varianta C.
1: No, můžeme nechat Cčko.
0: Necháváte Cčko, je to správná odpověď, ano. Tak Dušane, není to ani imunologie, ani anesteziologie, ani endokrinologie, je to varianta C, jak se správně vybral, je to adiktologie, která se zabývá léčením závislostí, jejich ale prevencí také, původem, studuje původ těchto závislostí, léčbu, výzkum a také třeba poradenství nabízí tento obor lidské vědy. Adiktologie, správná odpověď. Dušane, já vám blahopřeji, zůstaňte ještě na telefonu, naslyšenou. Pěkný den. Teď máme 15 hodin 28 minut. Tady je nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a v našem víkendovém programu v té hudební části teď Ozzy Osbourne. Příjemný poslech. Hezký den.

0: Jazykový koutek.
1: Dokázali byste si tipnout, co se skrývá pod výrazem koflík? Když vaříte podle staré kuchařské knihy, můžete v receptu objevit slova, která se dnes už jen tak neslyší. Rázem tak máte na světě téma, ze kterého je možné uvařit jazykový koutek. S odbornicí na češtinu si povídá Vladimír Šťovíček.
2: Dnes budeme odpovídat na posluchačský dotaz, co je to koflík. Přišla k nám Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Koflík byla malá nádobka s úžkem, určená na tekutinu. Dnes bychom jej asi nejpravděpodobněji označili slovem šálek. Dříve mohl označovat i malou misku. Často sloužil k nabírání vody ze studánky. Pokud byl koflík určený k pití horké nebo teplé tekutiny, pak obvykle měl ouška dvě. Slovo označovalo také měrovou jednotku a v tomto významu se obvykle vyskytuje ve starších kuchařských knihách. My bychom dnes užili asi jako měřidlo čajový hrneček nebo šálek.
2: Říkáte ve starších kuchařkách. Můžeme říct, kdy už je to slovo v češtině doloženo?
3: Už u Jana Husa. Jan Gebauer uvádí ve svém slovníku staročeském citaci z Husova díla. Ustavil jsem sobě čieše, koflíky a mísy k nalévání vína. Koflík vývojově mohl označovat i malý květináč nebo nádobku, ze které se při hře vysypávaly kostky. Dnes koflík v češtině označuje nejčastěji nízký, obyčejně ozdobnější hrneček a setkáme se s ním většinou v nabídkách ozdobného porcelánu. České slovo koflík je přejetím starého německého Kopfel, malý pohár, které vzniklo původně z latinského kupa s významem džber, sud anebo také bečka.
2: Že se z koflíku mohl napít klidně už i Jan Hus? Nejen to nám přišla říct Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tak vysvětleno a moc děkujeme. Náměty do našich jazykových koutků určitě nenajdete ve starých kuchařských knihách. Těšíme se tedy na další inspiraci, kterou nám zasíláte na adresu info@pl.rozhlas.cz. Tak to byl další jazykový koutek v našem vysílání. Teď skupina Projektil a Zahrada ticha. Tam vás zavedeme teď v 15 hodin 38 minut. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

I kapelu Žentour a Janka Ledeckého jste slyšeli v našem víkendovém vysílání. Už brzy nabídneme další hvězdné návraty. Tentokrát se do hledáčku dostal herec, komik, sportovec i vyučený automechanik Josef Dvořák. Dozvíte se, jak vyrůstal v malém krámku i jak se dostal k roli polednice nebo k namlouvání slavných večerníčků. Hvězdné návraty začínají i dnes krátce po 16. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov hledá lékaře pro novou polikliniku. Zájem je zatím nízký. Mezi Krásným údolím a Černošínem začala 3měsíční oprava vozovky. Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v Sokolově je malý. Jak uvedl místostarosta Jan Picka z Volby pro kraj, obsazená je zatím jen necelá polovina z celkových 12 ordinací. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory vznikající v budově bývalé hygienické stanice nabídlo i k jiným účelům, než je zdravotní péče. Pro město je totiž prioritou sehnat nové lékaře, kteří by ulehčili současným přetíženým zdravotníkům. Rekonstrukce zhruba za 68 milionů korun by měla skončit na podzim. 51 milionů bude hrazeno z operačního programu Spravedlivá transformace. Silničáři začali opravovat vozovku mezi Krásným údolím a Černošínem na Tachovsku. Řidiči tam proto musí počítat s omezeným provozem. Práce potrvají do konce letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
2: Součástí stavby bude také oprava a čištění propustků, pročištění silničních příkopů, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, instalace směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je komplexně zlepšit stav této významné komunikace druhé třídy a prodloužit její životnost.
0: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmů za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
0: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládlo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Izrael v rámci toho dnes dobil křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy po střetech s Hizballáhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jihu země. Sport. Hokejisté Kanady a Norska hrají na světovém šampionátu o bronz. Po první třetině vedou Norové 1-0.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 181 v úseku Svatava Královské Poříčí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávěl sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
5: Mami, můžu?
4: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
6: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
5: No. Jsem šel ze školy.
6: Jsem se, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Aj, kolověžka, to poznáme, ty. Motorka?
5: Pionýr.
6: Pionýr.
5: Vojna, ano.
6: Bože, odezdáváš samopal?
5: Ne, vojna není kojná.
6: Jo, takhle. Ano, takhle. A? Gorilý samec?
5: Ano. Ano. Ano. Ano.
6: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
5: Já jsem se ženil čtyřikrát.
6: To je zkratka, sověč.
4: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
3: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mám hlad?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
3: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
3: Že to prostě není možný.
4: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
3: tvoje,
4: jo? Můžem, že jo, můžem. Ostatních to možný,
3: ne?
4: A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
4: Ty. Ono to není možný.
3: Ne, ne.
4: Ono to není možný. Co?
3: Martičko. Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
2: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
5: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
2: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
6: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
6: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
6: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
6: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
6: Pojďme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu. Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, v pauze jsem si doběhnul do automatu, do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad, zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek, říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu. Vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej. Jo. Teď začala vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Helejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Helejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama vystřelit bytě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. Podívejte, že bylo své, my se můžeme sejít jindy, tak kdyby nezřešila, počkáme, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, já, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Takový statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidně, tak já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, teď zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu...

0: A co takhle lítat? Lítáte?
1: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
0: No?
1: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
0: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
1: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
0: No.
2: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo, ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já ne.
2: Zkouška od poslechu. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, ven, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to
3: halo.
2: Slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No, no jestli.

0: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
1: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
2: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
1: Tak to je jednoduchý, tak... Tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
0: Je, počkejte, kluci, na mě, jo. Já se taky napíchnu.
1: No, napíchni se.
2: Marie, to jsem zase já.
1: A taky já.
3: A taky já.
2: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
1: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
2: Marie, to je pravda tohleto?
3: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
2: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte to?
1: Co vidíme?
4: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
1: No tak ona mačká Tondovi.
4: No tak.
1: Senzor, že jo? No.
0: My jsme hotoví, pane poslanče. Jo,
1: my jdeme.
0: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
0: Se hezky.
2: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
1: No my, ale víte, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
2: Vy znáte i Esterku?
1: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
2: Jak stihne? Co Esterka stihne?
0: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
5: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
1: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
0: Ne. Ne.
1: Hele. Lhal bych, nelhal.
5: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
1: Hele, a jeden z toho zazelenal.
2: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
6: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak tu mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde, nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo. A František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to potom hodil okle papriku, říkal, a ještě pepř, a jsem dal pepř, říkal, a ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo. My jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
6: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéfkuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
1: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
1: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
1: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
1: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
1: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
1: To si přeber sám.
8: Venco!
9: Kašli se na něho, teď je to grázl.
8: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
6: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zachraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, no pojď. A hop, já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
3: SOS!
4: SOS!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poruč.
2: Nevzdám se, ty hovná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr?
6: Zeptal se pan školník.
7: Prosím, to je pes, ale umí mluvit. Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Já nepromluvil, jo. Když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyvet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bouřky do Česka přinesly přívalové deště. Na Berounsku spadlo přes 40 mm vody. Na onkologickém oddělení v nemocnici v Chebu finišuje rekonstrukce. Problémy s pamětí může odhalit nová aplikace vyvinutá českými vědci. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť, nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny, bouřky taky na některých místech doprovázel i silný vítr. Pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 km za hodinu.
0: Například na jihu Čech už několikrát vyjížděli hasiči kvůli popadaným stromům. První bouřky se v Česku objevily kolem poledne, přišly směrem z Německa. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci. V Chebu finišují práce na rekonstrukci onkologického oddělení. V současné době funguje už nový lineární urychlovač a diagnostický přístroj PET-CT. Zbývají tak poslední úpravy lůžkové části, říká ředitelka nemocnice Miloslava Lukešová.
3: Onkologické oddělení, ta lůžková část, je zatím stále ještě přestěhovaná do hlavní budovy, protože dělají se různé dokončovací práce, které tedy finišují, abychom se mohli nastěhovat do těch nových prostor v co nejkratší době. Samozřejmě do vybavení novým nábytkem, ten je ve výrobě a bude se instalovat zcela nový nábytek přímo na míru podle dispozičních prostor té budovy.
0: Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Představili ji v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak zanalyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že jí má slabší. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, který by měl dále ověřit, zda toto prvotní podezření bylo správné anebo chybné.
0: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Nejméně 11 lidí utrpělo zranění. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. V autobusu cestovali cizinci. Nehoda se stala na silnici druhé třídy číslo 143. Zavřená bude ještě několik hodin. Neporaněné cestující z místa odveze náhradní autobus. Kvůli dopravní nehodě záchranáři vyhlásili mimořádnou událost.
1: Sport.
0: Hokejisté Norska bojují o historicky první medaili z mistrovství světa. O bronz hrají s Kanadou, po druhé třetině vedou Norové 2-0.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.

0: Zelená vlna.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a kvůli požáru lesa je uzavřená silnice 203 u Kladrub na Tachovsku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
2: Jsme Český rozhlas, dobrý podvečer v naší společnosti při poslechu pořadu Blahopřejeme písničkou. I dneska tady máme spoustu přání, jednak těch napsaných, která dorazila do budovy Českého rozhlasu, ale také tady máme ta, která jste nám namluvili během dne otevřených dveří, taky dneska v té druhé polovině pořadu nějaká odbavíme. Já jsem Jiří Trnka, posílám dechovku a vy se dobře bavte.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Napsal jsem jméno svý na zdi od Roberta Křesťana pro pana Pavla Batovce, který tento týden slaví 65. narozeniny, a pro pana Jiřího Salámka k jeho 72. narozeninám a pro pana Zdeňka Bartoška, který oslavil 69. narozeniny. Obec Klášter všem zmíněným pánům srdečně gratuluje, přeje hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let a posílá písničku. Tady je.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje, vážená hudební redakce. Prosím o zahrání písničky pro pana Milana Žovčína z Mněchova, který slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Český rozhlas a pojďme v pořadu Blahopřejeme písničkou vyřídit další přání. Zahrajte prosím písničku a bylo by to pro mé dva syny Karla a také Jana, kteří se dožívají 2. června 65 let, dvojčátka. Přeji jim hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ještě dlouhá léta mezi svými blízkými. To jim ze srdce přeje máma.

0: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Pojďme v rychlosti na nejjednodušší metodu, kterou si lze v pořadu Blahopřejeme písničkou objednat. Vstupte na stránky rádia vašeho kraje, vyplňte dole v příslušný formulář, takové okénko, velice jednoduché, napište nějaký vzkaz, nějaké blahopřání, písničku, kterou byste chtěli zahrát. Vyberte variantu, jestli v sobotu anebo v neděli byste chtěli, abychom vaše přání vyřídili. A pak už jen poslouchali. V sobotu i v neděli pořad Blahopřejeme písničkou mezi 17. a 18. hodinou. Já jsem Jiří Trnka, tady je další písnička.
1: V dálce je chaloupka pod lesem na kraji, třpitivé rybníky se lesknou potají, jak světla zázraků od rána do šera krudým se mrakům vzpínají. Kaplička bílá s Marií Panou u cesty smutně stojí, pěšinkou dávnou, tichou a známou vracím se do údolí.

Hvězdná je noc, stín na zem pad a měsíc se spod mraků dívá. Pošlete hvězdy už vzpomínky spát, potichu někdo si zpívá. Kraj usnul kouzlem šeření, jež na vodách matně se leskne, hlas zvonů usedá na zemi.

pan Jan Schleyer, vše nejlepší, pevné zdraví a ať se ti stále daří být v kondici. To ti přejí kamarádi z kovárny Míra, Petr, Honza a také Václav. Písničku Dejte se rozvést, paní, s komentářem z roku 1935.

Posloucháte Český rozhlas, píše pan Koubek. Děkujeme, vážená redakce, jménem fanklubu kapely Atlas. Prosím o odvysílání našeho blahopřání k narozeninám pro dvě členky fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje jubilea. Je to paní Anna Řežábková z Horšic a také paní Martina Hegerová z Plzně. Oběma oslavenkyním k jejich jubileu gratulujeme, ať svoje narozeniny pěkně oslaví a do dalších roků jim přejeme pevné zdraví, štěstí, optimismus, také pohodu, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas a to Perníkové srdíčko. To je taková pouťová. Za odvysílání naší gratulace vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek a tady už je Perníkové srdíčko.

0: Pořad Blahopřejeme písničkou, ten vysíláme v Českém rozhlase každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou a už včera jsme nakousli první dvě přání z té skupiny, které jste nám namluvili během dne otevřených dveří. Máme tady další a tentokrát to bude pan Vlasta, tak prosím.
1: Dobrý den, tady pan Vlasta, já bych chtěl poslat písničku všem kamarádům a posluchačům Českého rozhlasu a hlavně muzikantům a všem, co nás znají. Přeju hodně zdraví a hodně štěstí a spokojenosti. Brzy se uvidíme Českému rozhlasu, do dalších let všechno nejlepší a hodně zdraví.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál, to je a navždy zůstane můj rodný.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Není tomu tak dávno, co v Českém rozhlase ve všech studiích byly dny otevřených dveří. A tady už je další vzkaz, který jste nám namluvili. Tohle je Stáňa.
1: Ahoj rádio, pozdravuji svoje rodiče a své kamarády. Děkuju, Stáňa.

Také v neděli v 18 hodin Český rozhlas odvysílá další kompletní zpravodajský servis, tedy je čas, abych se rozloučil. Já jsem Jiří Trnka, s pořadem Blahopřejeme písničkou tady budeme opět příští sobotu po 17. hodině a i příští sobotu vyřídíme nějaká přání, která jste nám namluvili na Dni otevřených dveří. Tak nás určitě poslouchejte, jsme rádi. Jiří Trnka, naslyšenou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli k popadaným stromům. Karlovarský kraj chce převést mezinárodní letiště v Karlových Varech na stát do konce letošního roku. Planá u Mariánských lázní připravuje rekonstrukci bývalé historické mincovny na náměstí. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Do Česka dorazily silné bouřky. Například v Žinkovech na jižním Plzeňsku spadl strom na stan. Jeden člověk utrpěl zranění, ošetřili ho záchranáři. Na Domažlicku hasiči odklízeli stromy na silnicích, říká velící důstojník Jaroslav Hrdlička.
2: Strom upadalo dost, někdy to bylo i v sériích, jakože na silnici se odklízeli několik stromů najednou, ale víceméně už se asi situace uklidnila. Takže bychom měli mít postupně uvolněné komunikace, které byly díky stromům neprůjezdné. A poslední událost je nějaký strom hrozící pádem na chatu poblíž Horšovského Týna.
0: Vedení Karlovarského kraje pokračuje v jednáních o převodu letiště Karlovy Vary na stát. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přejde pod armádu a vláda pak bude investovat do prodloužení a rozšíření ranveje. Vedení hejtmanství teď domlouvá s ministerstvy podmínky převodu. O výsledku jednání chce krajské zastupitele informovat na červnovém zasedání, říká hejtman Petr Kuby ze hnutí ANO.
3: Bychom potřebovali usnesení nebo aspoň nějaký zápis o tom, že ten projev vůle ze strany vlády opravdu je a bude vytvořena nejbližší době pracovní skupina, a to je právě ze zástupců armády, ministerstva obrany, ministerstva financí, kraje, kde se budou řešit jednotlivé segmenty, ať jsou to finance, majetek, vybavení, zařízení. Ta jednání teď jsou v běhu, tam uvidíme.
0: Kraj chce, aby i v budoucnu na letišti fungoval civilní provoz. Město Planá u Tachova opraví budovu bývalé mincovny. Budova stojí v centru města a je zhruba 400 let stará. V minulosti tam byl pivovar, potom ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
4: To je moc hezký projekt na takový víceúčelový zařízení, ve kterém by mohlo být muzeum, mohlo by tam být íčko, byly by tam prostory i třeba k pronajímání na různé oslavy, svatby a tak dále, byt správce. Je to fakt jako hezký prostor.
0: Projektová dokumentace vyjde zhruba na 700 tisíc korun a město bude hledat na rekonstrukci vhodné dotace. Úroveň radiace v ruském okupované záporožské jaderné elektrárně na východě Ukrajiny je normální, informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ta do největší jaderné elektrárny v Evropě vyslala svůj tým po zprávách, že dron zasáhl jednu z budovy komplexu. Zvenku je poškozená turbínová hala. Ruský státní energetický podnik Rosatom tvrdí, že na elektrárnu cíleně útočila Ukrajina. Kyjev to popírá. Tvrzení obou stran nelze nezávisle ověřit.
1: Sport.
0: Hokejisté Norska mají první medaili ze světových šampionátů. V Curychu porazili v duelu o bronz Kanadu v prodloužení 3-2. O zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut domácí Švýcaři a Finové.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.

0: Zelená vlna.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. V Plzni na křižovatce ulic Tylova, Korandova a Husovo náměstí havarovala dvě osobní auta. A počítejte se zdržením na 48. kilometru dálnice D5 u Mýta ve směru na Rozvadov. Pro poruchu je tam odstavené vozidlo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den, teď je 18 hodin na 5 minut, posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, no a v tomto čase jste zvyklí na pořad písničky pro dobrou pohodu, my toto zachováme i poslední květnovou neděli, takže právě teď si poslechněte písničky, které jsme zařadili do dalších minut našeho nedělního vysílání. Příjemný poslech.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 18 hodin a 15 minut posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Politické vězně i oběti komunistických pracovních lágrů na Jáchymovsku si včera připomněli lidé v Ostrově a v Jáchymově. 37. ročník vzpomínkového setkání Jáchymovské peklo tam pořádala Konfederace politických vězňů se spolkem političtí vězni a dalšími partnery. Pietních aktů u Rudé věže smrti v Ostrově a u památníku Brána ke svobodě na náměstí v Jáchymově se zúčastnilo i několik bývalých politických vězňů.
1: Když jsme přišli na lágr, tak se nám smáli, že nás sebrali z houpacího koně. Protože jsme byli mladí kluci. Jak nás bylo 18, tak nás zatkli.
2: Říkáme před Rudou věží smrti 91-letý Jindřich Valenta, který v 50. letech strávil v Jáchymovském táboře Rovnost 3 roky za skautskou činnost.
1: Likvidační ty tábory byly pro ty lidi, co jí bylo 50 nebo tak, byli nemocní, tak tam to bylo doopravdy likvidační. Byly to doby, které si jako normální člověk teďka nedovede představit. No.
2: Je podle vás důležité si připomínat tu dobu?
1: Určitě, protože všechno směřuje k tomu, aby se to zase někdy opakovalo, ale lidi jsou nepoučitelní, si vemte dějiny, furt válka, nedají si říct.
2: Vzpomínkové setkání Jáchymovské peklo pořádá od roku 1990 Konfederace politických vězňů. Několik bývalých členů konfederace ale před lety založilo spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo a stejné pětní shromáždění uspořádalo před týdnem. I když se konfederace podle jeho předsedy Viléma Fránka rok snažila, aby bylo Jáchymovské peklo jen jedno.
3: Jestliže si chce někdo připomínat památku bývalých politických vězňů, kdy on si to rozhodne, tak z obecného hlediska těm lidem to nemůžete zabránit, že jo? A proč bychom to taky dělali? Ale přijde nám to trošku takový jako matoucí, že ty pekla jsou v podstatě dvě.
2: Proč se pětní shromáždění letos rozhodlo uspořádat i spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo, vysvětluje jeho jednatelka Blanka Matějíčková.
4: Hlavním důvodem bylo, že od roku 19 vlastně jsme ten spolek založili, aby jsme mohli pokračovat v tradici Jáchymovského pekla s tím, že jsme to slíbili jednak politickým vězňům, kteří už nejsou mezi námi a i těm politickým vězňům, kteří ještě jsou mezi námi. A máme jako představu, že by se udělala nějaká pracovní schůzka, kde by se nějak stanovilo co a jak, ale jestli se domluvíme, to neumíme my odhadnout vůbec.
2: Domluvit se na jednom termínu chce i předseda Konfederace politických vězňů Vilém Fránek.
3: Aby jsme se domluvili všichni, že vlastně nebudeme mít amnézii kolektivní a že nás to nebude rozdělovat, to, že vzpomínáme na utrpení těch lidí, ale mělo by nás to spojovat.
2: Konfederace politických vězňů už oznámila, že příští rok bude vzpomínkové setkání Jáchymovské peklo 22. května. Z Ostrova Monika Červená, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Elán v našem nedělním podvečerním vysílání za minutu bude 6:30. Mistrem republiky v šermu kordem se stal Martin Rubeš. Ve finále mezi dvěma bronzovými olympijskými medailisty z minulých her zdolal v Litoměřicích Jiřího Berana 15-11. S úspěšným obhájcem republikového titulu karlovarským patriotem Martinem Rubešem si povídal reportér Martin Charvát.
1: Údajně je těžší titul obhájit, teď už to může posoudit i Martin Rubeš, který je znovu mistrem republiky mezi kordisty po druhé za sebou. Tak je to těžší?
2: Těžko říct, je to úplně jiný turnaj, než to byl před rokem. Úplně jinak jsem na tom kondičně i fyzicky, takže těžko říct, jako určitě prostě dvakrát porazit Kubu Jurku o finále je super, je to parádní skalp, protože Kuba je jeden z top 5 nejlepších šermířů na světě momentálně, takže prostě s ním dát vyrovnaný zápas i porazit je strašně cenný pro mě.
1: No je to vlastně úplně stejná situace s Jakubem Jurkou, protože loni 15-13 v semifinále, letos 15-13 v semifinále, ve kterém jste tedy po většinu zápasu vedl. Ať už 5-1, potom 10-6, on pořád dotahoval.
2: Kuba je tady tom fenomenální, že i když mu prostě utečou o hodně zásahů, tak on dokáže během pár vteřin jako totálně tam nasázet 4 zásahy za sebou strašně jednoduše a v tom je prostě fenomenální. Takže já jsem věděl, že i když vedu 5-1, 10-5, že to vůbec není hotový, protože Kuba dokáže jako pekelní věci, sami jste to viděli před 2 rukama v Paříži, takže u Kuby jsem věděl, že dokud tam u mě nesvítí 15. zásah, tak není hotovo.
1: Díky čemu jste nad ním vedl?
2: Těžko říct, se známe strašně dlouho, šermujeme spolu třeba od 12 let, prostě na trénincích, v reprezentaci se došermováváme, takže vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka, teď minulý víkend byl 3. na světovém poháru, takže byl jasný favorit, ale to, jak se prostě známe na tom tréninku, zkoušíme si různý akce a tady to, tak je to trošku jiný. Já jsem šermoval parádně, mě se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval v tom zápase.
1: To znamená, rozsvícelo se mi tam hodně věcí, které jsme trénovali. Lidé běžně nesledují šerm, kordisty speciálně.
2: Jasný. Já to vždycky přirovnávám boxu, když má prostě zápasník nebo boxer s trenérem, jdou na lapy, že prostě nacvičují nějaký různý akce, tak to my máme taky. Říkáme tomu šermířská škola, že budáme do mýho tačky zrovna, to je můj trenér a Richard Pokorný. S Richardem jsem letos začal. Takže mi to dali, že prostě nacvičujeme různý nějaký šermířský akce, který se můžou nastat během toho zápasu. Mě to tam dneska padalo, ty zásahy za tu číšku na zápěstí jsem tam dával strašně moc Kubovi a to rozhodlo ty zápasy, protože vždycky, když se jakoby přiblížil v tom skóre, tak jsem mu tam loupnul 1-2 na tu ruku a to toho soupeře strašně, protože neví, odkud to přijde, takže musí trošku změnit tu vzdálenost, no, moc složitý.
1: Stejně děkuju za vysvětlení. Potom v finále proti Jiřímu Beranovi jste asi tušil, že proti někomu, kdo má za sebou řadu zápasů, ale v podstatě poslední roky moc netrénuje, nešermuje, to možná bude hodně o kondici?
2: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev dneska. Jo? Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačního, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělému šermíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako kdysi mýval. Prostě jsem toho využil, že jsem prostě do něj šlapal a nenechal jsem ho prostě vydechnout a on postupem času vadnul a já nevím, jestli to bylo 15-10, 15-11, bylo to. Na mě to bylo v pohodě. Hlídaný.
1: Říká Martin Rubeš poté, co se stal podruhé za sebou mistrem republiky mezi kordisty. Z Litoměřic Martin Charvát, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin 43 minut je s vámi nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Národní přírodní rezervace SOS se nachází v Chebské pánvi a kromě vývěrů plynů a minerálních pramenů se v ní díky specifickému prostředí nachází i mnoho vzácných druhů rostlin, které nikde jinde nenajdete. Na speciální prohlídku chráněného území jsme se vypravili společně s botanikem Petrem Krásou ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
1: Tak my jsme na nějakém valu, který sloužil k dopravě důlní techniky, když se tady okolo těžila rašelina, křemelina. No a protože voda nemá kam odtýkat, tak se v těch odtěžených plochách začala držet voda a protože jsou tady minerální prameny, ten křemelinový štít, který tamhle kousek od nás mírně vystupuje nad povrch, tak je slaný a splavuje se z něj sůl. To znamená, že ta voda tady kolem nás je slaná a toho využívají rostliny, které potřebují slanou půdu, slanou vodu, jako třeba tady ten skřípinec Taberne Montanův. To je ta rostlina, kterou tady vidíme v tisících, možná v milionech rostlin. Taková sivá skřípina právě kvete a to hnědý je její květenství.
2: My jsme s botanikem Petrem Krásou mimo naučnou stezku.
1: No, prošli jsme rašelinou olšinou, hodně zavodněným biotopem a teď jsme v nějaký suší lesní části a je to rašelinná březina. Vypadá to opravdu sucho, že tu je sucho, ale my jsme pořád na rašelině, nějaké vrstvě rašeliny, těžko teď odhadovat, jak moc ne. A že to je rašelina, tak vidíme, jo, a máme tady takový bult nebo kopeček rašelníku, mechu, který právě rašelinu tvoří. On má neukončený růst. Ta rostlinka je nahoře zelená, ze spodu je hnědá a v té hnědé části nebo na konci té hnědé části odumírá v té části nedostatek vzduchu. To znamená, že ona tle a vytváří tu rašelinu a zároveň rašelina drží vodu stejně jako ta zelená rostlinka a přesto, že se to zdá, že to je suchý, tak když to takhle zmáčknu, tak z toho vymáčknu lžičku vody a ta voda prostě v tom drží. A to znamená, že ten rašelník hospodaří s vodou v přírodě, vytváří tady to vlhké mikroklima. Tady můžeme vidět například kdysi běžnou rostlinu mochnu husí, která, vidíme, jak kvete žlutě, která rostla běžně na návsích, kde se pásly husy, odsud ten její název. A další rostlinou, úplně tou jakoby jednou ze tří asi nejvzácnějších, co tu rostou, je sivěnka přímořská, ta ještě nekvete, ale vidíme, že jí jsou tady tisíce nebo metry a stovky metrů čtverečních a jak z jejího názvu vyplývá sivěnka přímořská, tak ona roste na těch slaných půdách někde jako při moři a taky tady, protože je tady ta slaná půda.
2: Návštěvníci se v rezervaci mohou pohybovat pouze po povalovém chodníku. Vzácnou flóru, jako například hmyzožravou bublinatku jižní nebo jednu z nejmenších orchidejí známou pod názvem bradáček srčitý, si ale mohou prohlédnout na fotografiích na informačních tabulích podél naučné stezky. Ze Skalné na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

Za malou chvíli bude 19 hodin, čas pro aktuální zprávy s Hanou Zubkovou. Ode mě je to z nedělního vysílání vše s přáním hezkého a klidného večera se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou zítra a mějte se fajn.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sokolov podpoří Univerzitu třetího věku částkou 120 000 korun. Kriminalisté šetří nehodu větroně v Havlíčkově Brodě. V zooplasy na severu Plzeňska nově chovají arktické vlky. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolov podpoří studium seniorů na Univerzitě třetího věku i v následujícím roce. V prostorách Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově funguje od roku 2007 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účastníci si v příštím roce můžou vybírat z 5 programů. Letos navštěvuje univerzitu přes 80 seniorů, pokračuje starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
2: Město Sokolov každoročně podporuje Univerzitu třetího věku, kam chodí mnoho našich seniorů se vzdělávat. Je to velice žádané, je to kladně přijímáno a seniori z toho mají opravdu radost a my přispíváme částkou 120 000.
0: Díky podpoře města seniori studují za zvýhodněné školné 800 korun za semestr. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání zavadil ocenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění. Nehodu teď vyšetřují kriminalisté, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
0: Na 300 druhů zvířat chová zoo v Plasích na severním Plzeňsku. Podle ředitele nadace Svět zvířat Petra Neumana se zahradě podařilo dopárovat několik ptačích druhů, jako například papouška královského, bažanta zlatého nebo korely chocholaté. Novinkou jsou arktičtí vlci.
4: Zooplasy nově chová arktické vlky, které už mohou lidé pozorovat v jejich výběhu. Během června by se navíc měl otevřít první krytý pavilon, pavilon polopouští, který návštěvníkům představí ukázku flory i fauny polopouštních biotopů, včetně zajímavých rostlin a živočichů, přizpůsobených životu v suchých oblastech.
0: 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Proti nové variantě eboli nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na jedničce.

0: Zelená vlna.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených komplikací a v Plzni na křižovatce ulic Tylova, Korandova a Husovo náměstí se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Buďte na svých cestách maximálně opatrný.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering will be forgotten forever. It's all a dream. And
1: cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohla zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že tam máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom velmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat. Říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Seš těhotná, jo? A teď tam stříleli tady ty věci. Říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení. Mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla. Tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam byl z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoah, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spoluorganizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Pop-up přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávány v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného, jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády, ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Že? Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států anebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. To není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplný slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byl to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Šlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5 000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5 000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější, než byla. A navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená 3 novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
8: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
7: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
8: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
7: stole.
8: Jsou
7: tam QR kódy?
8: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě na dovolený se vám, a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách, by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
7: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
8: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
7: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
8: Ano.
7: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
8: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
7: No a to možná slycháš do dneška, že jo? No, jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
8: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
7: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
8: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
7: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách?
8: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pámbu dodnes a ještě se nám neohrály.
7: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
8: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře. Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti. A tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, Toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka a dnes místo osmé milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk.

Autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

Si je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x 2. místo a 2x místo 3. a to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak somej slouk, snad nevzbudím.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově. Práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postradat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přeháňky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 a 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přeháňky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, Nazar, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako v pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát, třikrát otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl másla. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A má tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsem hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže proto, nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco v uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, tu je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: Také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
1: Nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluji.

0: Posolenej je.
1: Že jo, posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
2: Co dělá sestra?
1: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
0: A je.
1: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
2: To nebude geneticky.
1: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
0: hraje. Čili, že třeba, když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, přesně, udělá, přesně. Dort jako knihu.
1: Auto dělá, motorku a takový.
0: Aha, no to je krásný.
1: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
2: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
1: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme, dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
2: Povídání s Alicí Vendovou, nečekaně, děkujeme moc.
1: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli. Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Ne. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richterem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, ne, počkej, to
3: pro mě
4: to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý.
4: Kdybych
3: nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamlouvej to.
1: Není
4: to, nezamlouvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No,
1: tak
4: hele, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: toho
5: repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
6: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to seš no skromná, to se já mám dojít,
6: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to,
6: no zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne, neříkám přímo skalpel.
6: Ne mastičky. Mastičky.
5: Mastičky ani
6: mastičky,
5: ty?
6: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
6: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady
5: tě
6: měla.
5: Řízli tě?
6: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
6: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Vorel říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
6: já
5: poznat.
6: Já už takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
6: mě
5: že by ženský neměli?
6: Mně to je úplně jedno.
5: No, proto jsi to řekla.
6: Mně to je úplně jedno.
5: No.
6: Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
5: No.
6: Mně to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně.
6: Stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Pláužnička. Jako třešnička. To je vzrušový, jít.
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří rovno.

0: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají. A to říkají všichni? Všichni. Šepková taky.
1: To je hrůza.
2: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal... Výborně, napíšeš, podtrhneš a řekneš.
3: Není to ono, co?
4: Je to dobré.
3: Ta omáčka.
4: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete... Ale je to vynikající, vynikající.
0: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
3: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
0: Koho?
4: Mořské želvy.
5: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
0: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
6: Good morning, sunshine.
0: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
6: Kam myslíš, že to chci dát? Dovnitř, ne?
0: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
6: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
0: Promiň.
6: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
0: Já jsem ti řekl promiň.
6: No já vím promiň, ale co promiň? Jak promiň? Co pořád promiň? Promiň, nevážený soude. Já jsem ten nůž tatínkově bříšku zapomněla.
0: Ježiši Kriste! Papej.
6: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam,
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou. A já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
9: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě zvěděl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem požila, nebo že, to jsem si vždycky říkala do mísy. No, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si hrozný. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002. Svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle, víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům Noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je,
0: jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak... Trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost, tam jsem při s nima dost spolupracovat.
0: Mm-hmm.
1: Trpělivost prostě, když ukážete, že musíte zastavit, tak musíte zastavit, že jo. A měl jsem na šiftě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce,
0: no?
1: No, prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně reál v měsícu a útek jsem na vrátnici, tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když jste, tak trpělivost to na prvním místě.
0: Mm.
1: Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem roky dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Dokáže... Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo. takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špak ví, dost možná, že

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka k tématu. Nevím, jestli budu přesné, ale chce to, jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama, tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné díly, to zase složit, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže poznačit si všechno tušku, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost, jo?
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohleto taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte, tak najednou se můžete ocitnout pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká. No? Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemůžu absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná. Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě trpělivost, jo? To je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy se od prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
0: Jo, jo, jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí. Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zubaře a teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někde i pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i
0: brečím,
1: protože je to nepříjemné. Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach. Jako asi to spojený nádoby, já nevím.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že...
1: Jo, že brečím.
0: Že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete, no.
1: Může se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: Tak to jste hodně odvážná, já mám vždycky strach, když tam jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zhání. No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo? Ale samozřejmě mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holka. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo. Mm-hmm. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si toho vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl říct.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří. Pěkně.
1: Říkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím a tak to ví a všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivostí, to je velmi zajímavý téma. Tak, no, a tě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
0: To si vzpomínám, že jste říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží, no a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já chci tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako jsem to nerodný.
0: Stekáte se u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, no rolády, věnečky a košíčky, mm-hmm, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala radši ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkový kamarád, který říkal, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby že se to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, poděložíčky posypala to, ale mm-hmm, vždycky jsem měla z toho takovej strach, jo, že říkají, že jsem byl nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, no, všechno vytvarovat. No, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem hrávala toto, jo, i s tím cukrovím. No bohužel Vánoce se nějak neto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí pokupat, tak přinesla taky cukr, to měla výborný.
0: No, než
1: to sousedka peče, taky, a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču jako to cukroví a těle ty jako akorát nedol, to jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty rolády
0: a drobnosti zvládáte.
1: Číčky, no.
0: No a jste, Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku
1: no,
0: s tím je starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, když se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No, no. A tak, tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i pečuji kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeče byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako v loni, takže to jako se sebou vlá. Ještě to trvá, ví tady nějak za to špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka, no, přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám taky, hlavně zdravíčko vám přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, taky, naslyšenou.
0: Náschranou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: No, děkuji, paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů Nočevinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: No, tak takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za roku, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličku, máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 000. No, tak jsem si vybral 25 000.
0: Ano.
1: Koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo? Takže mi to důchod upraví nebo spraví, že si můžu vidět. No. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů třeba když jsem si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 000 vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se měl Rostě, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počká, ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za dva pro auto, jo?
0: Jo.
1: To bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Taky ano. Tak zase si zvolila kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořadí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel vždycky třeba o rok a půl dřív k autu novýmu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Se vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, tak mám auto, tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám do čatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidiče, já zkrátka.
0: Jasně.
1: Jo, tak a jinak, co celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak, tak do takové věci už nejdu, že jo.
0: Jo, že no. To vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává, nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože mám nějakou práci, tak jak dlouho to budem dělat, když jsem to slíbil třeba, budem za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho Řemesla jako to dost často, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jiřko, no, budeme se snažit ještě, no, zpívu, než to prasknu, jak to skončím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuji a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Jiřko, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: ale hlásila jsem se na dámsko a v těch 70. letech to bylo tak, že musela jsem mít tlačenko, abyste se dostala. Uh-huh. No a tak jsem, nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
1: Všechno, je mi to jasný.
0: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková, jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
1: Ano, ano.
0: Takže tam musel být ten poklopec. Mm-hmm. No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek, tak to jsem musela mít pěknou trpělivost,
1: to teda
0: se to naučilo. No a tak to bylo jedno a teď teda mám trpělivost, skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
1: No jak jste spokojená s výsledkem?
0: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
1: kamenu. Jasně, i na druhý. No.
0: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo
1: Finové Fíni. Pobrali zlato.
0: Jo,
1: tak
0: jo,
1: já... tak já myslím, že už oslavují.
0: A víte, proč já jsem se nedívala?
1: No.
0: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po 5 hodinách setu bylo 5. Mm-hmm. A teď hrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
1: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec, tělem i duší, jak to tak poslouchám.
0: No a tak roku mě začíná Tour de France.
1: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy, no, jak to dopadne?
0: Tak tady u toho, teďka u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kruci, hrajete, já musím jít na linku.
1: Jo.
0: Tak jsem si to šla pustit a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
1: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
0: no
1: ještě
0: vím,
1: nějaký čas.
0: No já vím, od začátku, jak je kdo trpělivý.
1: Jo.
0: I trošku jsem trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně, můžu vám říct, že třeba 70 volání.
1: Jej, no.
0: 70 volání, já to mám pořád zapnutí, furt dávám na tom prst.
1: Ano.
0: Ale dost, jako mluví vám s ním, ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
1: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zaslouží té jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blíkají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen no, může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
0: A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
1: Ponocujete, rozumím.
0: Já po vás ještě poslouchám toho, na vlastní uši.
1: Divadlo pro vaše uši, ano.
0: No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala, ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
1: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
0: To
1: jo?
0: Bude to překvapení.
1: No, ano.
0: Takže a teď bych teda pozdravovala pana Roberta, protože on mě pozdravuje každý den.
1: Dobře, tak ráda vyřizuju.
0: A takže aby to, tak já to přeji taky, ať se mu všechno daří.
1: Ano.
0: A ať se má hlavně zdravíčko.
1: Ano.
0: Vám taky hlavně zdravíčko.
1: Děkuju a nápodobně.
0: A dobrou noc.
1: Mějte se moc hezky, krásnou hezky. Noc a hezký tak celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrna, paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
1: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
0: To je trénink, že jo, dobrý?
1: Svatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
0: To je pravda, říká se to, ano.
1: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je to rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
0: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
1: Ano, přesně.
0: Jako ty malí děti. Už,
1: ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbydou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Jo. Tohle. Prostě jako, a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce. Tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku. Já se budu smát celý večer.
0: Tak to je dobře.
1: Mějte se moc.
0: To
1: hezky.
0: Je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě roznést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší do cíli trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
1: No, tam o vstekání spíš to manželství.
0: Jo.
1: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
0: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
1: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí. A není to třeba správně.
0: Ano, ano.
1: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život, no.
0: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
1: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako
0: to je pravda.
1: Strašně moc v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky. Zdraví.
0: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
1: Děkuji.
0: Budu
1: vám
0: se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíš prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit, jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti. O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy, patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte. Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trajanu, s láskou má svět naději. No a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, pověste.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům. Jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to můžu taky zase potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám.
0: Věřím.
1: U toho, to ano, to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala a to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory a tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí
0: jo.
1: To skutečně to chtělo, no, to chtělo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, a současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, protože mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt není, no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si
1: tak
0: pohraje s korálkama, s výšivkama, nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas a my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer, paní Jiřino.
1: Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla. Jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád pěkně navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linka to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak mi to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, první třídě. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, co je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, ať mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: Pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: ale se. Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejstrpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí, tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic,
0: jasně, musí člověk
1: takže
0: vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší, ne. Jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivosti.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás, a najednou nikam nepospícháte a prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, něco tam dělají, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak. Říkám na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: pravda. To už je jiná kapitola, ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů. To
0: děkujeme za uznání, za pokladu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématu.
0: Přeju vám hodně zdraví, krásné dny, hodně trpělivosti taky a děkuji moc za návštěvu.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v Noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti to, víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky,
0: jej.
1: Ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce, takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla a hlavně co se týkalo pečení cukrovi, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčno, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit, to jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat, dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štěrko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o sebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi rovno.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc. A taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všetko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů bíčích nebo kravských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100%, z čeho se oko skládá. Dneska se to udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, tam veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všecky kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu
0: je
1: už
0: to
1: nerozumím.
0: Jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já
0: moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří. Přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro
1: zdraví.
0: Už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám.
0: Já
1: ano, mějte se moc hezky a hlavně hodně zdraví a
0: trpělivosti. Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše, 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval, ve všem obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, sou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já ty trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla,

0: zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve. A muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu, a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkal, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říkal, že nemáme čitelnou poznávací značku. Jo. Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátky ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to, a on mě říká, no kouří to, a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to, a říkám mu, a vy jezdíte na plný plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala, a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty, a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet, a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám, dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem, nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku, mě říká. A já mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypad z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. Mm-hmm. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mi něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala, a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší, a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
1: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá. A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
0: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout. Ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roku před důchodem, a dokud ty negativy retušovali, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský, pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic dočinění jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem. No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
1: Učit celý život vlastně.

0: Jasným způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik modlitba od Pavla Vítka. Přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost na akci, raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno. Jitka Lukešová se loučí. Přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, ta ti po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletly přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Bez celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla.
8: Dobrý den.
9: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně, velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidílku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: Já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním. Že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujeme.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, aha, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
2: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
5: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
2: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
6: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
7: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte? odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
8: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
7: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
8: Snad, podle vůně.
7: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
9: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
3: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
9: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
3: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
9: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
3: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
9: Ano, až na kůži, co?
3: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
9: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
3: No prosím tě, to...
9: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ ji hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
3: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
9: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
3: To nevím.
9: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
3: No právě tu čajovou vůni.
9: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
10: Pojď sem, Čanklio. Co jsi mi to dala na stůl?
11: Váš obvyklý čaj, pane.
10: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
11: Já nerozumím, pane.
10: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
11: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
10: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
11: Nic takového jsem neudělala, pane.
10: V tom případě musím na plantáž.
11: A váš nápoj, pane?
10: Vylej ho. Je to odporná břečka.
9: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
3: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
9: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
3: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
9: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
10: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
9: Jistě, pane.
10: Pojď sem. Máš dobrý čich?
9: Výborný, pane.
3: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
2: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
5: Zelí, pane.
2: A včera?
5: Zelí, pane.
2: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
5: Jenom zelí, pane.
12: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
2: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu, sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobily, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košily vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvého na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodoly zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař

0: jenom proutkař, a nebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a, to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
1: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
0: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: že si kradl mé ženě.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.